0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. Zvážní pro lehkost.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Hit Radio.

0: Rádio Kontakt. Hit Rádio Kontakt.
1: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Hit Radio.

0: Hit Rádio Kontakt.
1: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Ahoj holky, taky jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse, bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita, jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Captain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: českého ráje k sobě domů.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Statistici dnes zveřejní konečné údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu meziroční růst cen zrychlil na 1,7%. V červnu přitom inflace dosahovala na 1,5%. V předchozích měsících statistici svůj předběžný odhad pokaždé potvrdili. Německo kvůli nízkým hladinám řek uvolňuje pravidla pro kamionovou dopravu. 7 spolkových zemí dočasně ruší zákaz jízdy kamionů v

0: neděli a o svátcích. Důvodem je především nízká hladina Rýna, která výrazně omezuje nákladní lodní dopravu. Podle německého ministra dopravy se situace zřejmě nezlepší minimálně do konce srpna. Fotbalisty Sparty dnes čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Pražané si z domácího utkání přivezli náskok po vítězství 2-1. Postup je posunul do závěrečného předkola, kde narazí na Fenerbahče nebo Sturm Graz. Ani v případě vyřazení, ale Sparta v Evropě nekončí, měla by jistotu účasti v hlavní fázi Evropské ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Zapojte se do tvoření nové výstavy. Galerie Lázně v Liberci schání nábytek, muzeum v Semilech zase fotky hospod. Obě instituce chtějí do příprav nových výstav zapojit i veřejnost. Galerie v Liberci hledá nábytek a další dekorace z 60. až 80. let minulého století. Muzeum v Semilech má zase zájem o fotografie, dokumenty a zajímavosti, které se týkají hospod ze Semil a okolí. Na severu Čech se dneska trochu ochladí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Dopoledne čekáme spíš polojasno, odpoledne pak většinou jasno.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak my vám přejeme krásné úterní ránečko, 6 hodin, 3 minuty, opět jsme se tady potkali my tři, Jasmin.
2: Ahoj, buďte zdraví.
1: David.
3: Dobré ráno.
2: A Michal.
1: A já, dobré ránečko. No tak jsme moc rádi, že jste tu a že s námi startujete úterý a celé to odpálí LP. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: si myslím, že úterní ráno jsme odstartovali kvalitně. Tohle jsou One Direction na Hit Radio v 6.09.
1: Dneska je takový sváteční den, aspoň pro někoho. Dneska slaví narozeniny jeden z nejznámějších Mirajů v Česku.
0: Bude a možná to, počkej, jeden z Mirajů, jsou tam čtyři, takže už možná podle toho, co hraje pod náma, se dá usoudit, že je to ten hlavní Miraj.
2: Moment, ten ze skupiny Miraj.
0: Jakoby ten Miraj, ten zpěvák, Miraj. Takhle, navrátil příbením.
2: Je krásnou náhodou, že dneska má narozeniny i moje partnerka Eva.
1: Fakt jo.
2: Já jsem si částečně myslel, že možná budete mluvit o ní, když jste se tady bavili ve studiu o narozeninách. Aha,
0: tak ještě zpátky teda. Tak posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Dneska je naprosto výjimečný narozeninový den. Dneska slaví narozeniny jedna úžasná osoba a je to, hádejte, kdo to je? Jasmin, hádej.
1: Ty jo, nevím, tak možná, že by Eva.
0: No jasně, od Davida.
2: Je to tak? Jak jste to
0: ale,
2: věděli?
0: A nebudeš tomu věřit, Davide, ale narozeniny má dneska taky Miraj.
2: Jakej? Ten
0: no,
2: ze skupiny Miraj.
0: Ten jeden z těch čtyřek. Miraj navrátil, má dneska narozky. Ale já,
1: a schválně, no, kolik mu je podle vás?
0: Já bych to možná měl vidět. 90...
1: No řekni číslo, neříkej rok, prostě rovnou, ať je to všem jasný.
2: Tolik ještě není přes
1: počítat.
2: 90, ne?
0: 36.
1: Já co si myslí, David?
2: 32.
1: Tak jste vedle jak ta jedle, je mu 34 let dneska.
2: Už toho stihnul dost a ten krátký život.
1: Stihnul toho let. Dost a hlavně jsou to pro něj první narozeniny, kdy je tráví jako táta. Nedávno se mu narodil syn přece, takže
0: vlastně
1: všechno
0: fakt.
1: Nejlepší.
0: Všechno nejlepší, no a všechno nejlepší. Evě, kolik je Evě vůbec dneska? Vím, že to neříká, ale tak kolik?
1: 30.
2: Je jí zhruba o 3 méně než Mirajovi.
1: No, to je dobrý.
0: Tak chytřejší se to dopočítají. No a když jsme teda u těch Mirajů, tak bychom se mohli samozřejmě zahrát, tak ještě jednou. Miraj, všechno nejlepší, tohle je dokola s polským DJem Tripsem, my jsme Hit Radio a přejeme vám 6 hodin, 12 minut, krásné úterní ráno.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

0: Čtvrt na sedm, dvě minutky k tomu, posloucháte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Hezké ráno. Jestli v Česku existuje řidičský ráj, je to právě teď Brno. Brno má, přátelé, po celém městě namontovaný špičkový radary, ale řidiči jsou v klidu, protože prej ani jeden nefunguje.
1: Co prosím?
0: No, ty kamery prý normálně měřej, ale fotky leží na serveru bez užitku, protože městská a státní policie se nemůžou dohodnout, kdo to teda bude zpracovávat a kdo bude ty pokuty odesílat, jo. Takže jak to teďka v Brně asi vypadá? Asi jako na divokém západě, dost pravděpodobně. Ale když si představíte, když jedete autem, někde, kde to třeba neznáte, jo, a najednou na silnici přejedete čáru, která označuje konec měřeného úseku, tak to je infarkt, co? To teďka si říkáte, a kolik jsem tady jel, a sakra. Nicméně, já jsem tady hledal, jak rychle běhají koně. Je tady klus 12 až 18 km za hodinu, cval 20 až 30 a pak tady je trysk 40 až 50 km za hodinu. Takže se v Brně pořád teda vejdou do limitu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
4: Je, rád vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
3: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ. Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort+.cz. Teplo chytře a úsporně. Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
5: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
6: Jo.
5: Jaký?
6: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
7: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
8: Od dvou odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
7: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
8: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
9: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající Sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
13: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
2: Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Českolipsku. Nehoda se stala přímo na hlavním tahu u obce Jestřebí, kde osobní auto srazilo srnku. Na místě už by teď měla být policie. S opatrností tam projedete.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Jedna z novějších věcí u nás v playlistu, tohle je Damiano David, The First Time. Posloucháte Hit Radio, bude 6:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Češi mohou ode dneška vybírat strom čtvrtstoletí. O speciální titul se při 25. výročí ankety Strom roku uchází 13 vítězných stromů z předchozích ročníků. Hlasování pořádá nadace partnerství. V horkých dnech přibývá popálenin od rozpálených povrchů. Lékaři z fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovali už 5 pacientů s těžce popálenými chodidly. Nebezpečný může být rozpálený asfalt nebo dlažba, ale také příliš dlouhý pobyt na přímém slunci. Čekání na stůl v restauraci udělalo z francouzského páru milionáře. Během 20-minutové pauzy si zašli vsadit loterii a následně zjistili, že vyhráli přes 240 milionů korun. Původně si přitom mysleli, že jejich výhra činí jen několik desítek tisíc eur.
0: Kdyby to bylo takhle pravidlem, co? Pokaždý, co čekáme dlouho na jídlo, takže bychom vyhráli nějaký peníze.
2: Pokaždý, když čekáme na cokoliv, to by bylo peněz.
3: To je strašná suma, přesně 240 míčů.
0: 240 milionů, to je hodně.
2: To je hodně.
0: Takhle, nebudeme asi řešit, co bychom se koupili. Ty peníze nemáme, takže to je asi jedno. Ale vy jste vyhráli bingo, kdo jste u rádia, pokud máte rádi 80-ky, 90-ky. Tohle je srdcovka, Erasure, Love to Hate You. A připomínáme, že srdcovky si můžete užít s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. a jednu z nich, jako tradičně vybíráte vy. Tak pojďme si užít tohle, Love to Hate You, rok 91, Erasure, Hit Radio.

0: Tohle je Avicii, Sick Romance na Hit Rádiu v 6.37. Dobré ráno.
1: Máme tady kauzu velkou a už pro ní máme i název, a to sice Klimagate. Ministerstvo zahraničí objednalo klimatizace za 51 milionů korun. A jsou tam dvě takové divné věci, jo?
2: No.
1: Za prvý, asi nikdo nechápeme, proč, když Macinka to oteplování zrušil přece. Mm-hmm, tak proč to potřebujou? No. A za druhý, ty klímy sice dorazily a všichni jsou s nima spokojení, ale je tam takový detail drobnej, nikdo se nemůže shodnout na tom, kdo je za těch 51 míčů vlastně objednal.
2: No tak pravděpodobně to byl někdo, komu bylo horko. Teda, jo. Já si myslím, že to byl impulzivní nákup, protože možná se v tom poznáte, možná to máte stejně, ale že když na pár dní přijdou ta největší vedra, tak alespoň já to tak mám, že si řeknu, hele, a koupím si tu přenosnou klimu, ale zase řeknu si škoda peněz, protože za pár dní to skončí, ty vedra nebudou trvat tak dlouho a ono, jak se to opakuje, tak už jen to postupně jako nutí a už si říkám, a to bude stát hodně peněz. No, ale tomu vy, kdo máte klimatizaci doma, Jasmin, nemůžete rozumět.
1: Já ji nemám, já už se...
2: A počkej, tak, že to říkala Davide, že má klimatizaci?
1: Říkala, ale já nemám to, co máme ve studiu, já mám rouru z okna, co funguje jenom na jeden, na obývák.
2: Já si myslím, že ta roura úplně stačí. Já jsem byl na návštěvě, kde tuhle rouru měli a nikdo mě od té klimošky nedostal. Říkám, hele, ono to docela funguje, ale asi si musíš koupit nějakou kvalitnější, aby
1: za
2: to šlapalo.
1: Za 51 míčů třeba.
2: No tak jako takhle, za 51 milionů to by bylo možná tak pro celý ministerstvo zájezd na rok na Antarktidu, jako jo. Ježiš. Tak kdo to teda koupil?
3: To byl šok.
2: Ale jestli nevíte, co s těma klimoškama za 51 míčů, já bych si teda s dovolením jednu vzal teda. Co vy dva tady?
3: Klidně dvě.
2: Ale mohli by udělat nějaký losování třeba. Ale já jsem pro. Mě vlastně vůbec rád, Eva Farna za malou chvíli a taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno vypadá na silnicích.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
6: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Na plyn, levně, rychle, bez starostí, Gepi Gas Liberec, LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec, Pavlovice.
3: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si dnes ráno pozor na dálnici D11. Kamion s defektem je teď odstavený na nájezdu na exitu 18 směrem na Prahu. Projíždějte tam s maximální opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: takhle vám hraje úterní Hit Radio. Nico Santos, Ray of Light. 6:50, krásné ránko. Máme tady šokující statistiku. Češi neodkládají mobil ani v posteli při intimních chvílích. 5 lidí ze 100 dokonce akci úplně přeruší, jenom aby zkontrolovali, kdo jim zrovna píše nebo volá.
1: Jakože jsme takovýhle závisláci, jo?
0: Takový závisláci. Tak by mě zajímalo, jestli to děláte, jestli když vám pípne nějaká notifikace nebo když vám někdo zavolá, jestli jste ochotní se začít věnovat vašemu telefonu.
1: To by se to... Proč se směješ takhle, Davide?
0: Tak přiznáme se, Davide, ne. Já teda nevím, jestli se chceš přiznat, já teda můžu, mě takhle jednou volal kurýr, co vezl jídlo a hádejte, co jsem udělal. No přerušil jsem to.
2: Tak ty, když jde o jídlo, tak je mi jasný, že jsi to přerušil.
0: No tak nenechám ho tam stát, ne, venku. Navíc by to vystydlo, takže když máš hlad, nejsi to ty. Co těmu se smál ty, Davide?
2: No že pokud nás poslouchají starší ročníky, tak ty už třeba nedělají zas tu druhou aktivitu, víš?
0: Dobře, co ty, Jasmin?
2: Jseš mladá ještě.
1: Když je to nějaká SMSka, tak to odbydu. A když by to bylo hovor...
2: Odbyde. Jako jak odbyde? Že to ne. Odbavíš jako?
1: Ne, jakože SMSku nechám bejt. A když by to byl hovor, třeba tak jako vypnu zvuk, ne? Jakože proč bych s
0: jako,
1: ničím...
0: Počkej, u koho vypneš zvuk? U toho telefonu nebo?
2: Hele, a co kdyby volal třeba šéf?
1: No tak počká.
2: Kdo?
0: Chudák Kuba, chudá, úplně vidím, jak ti pípne notifikace se zásilkovně a ty, mláčku, prosím, počkej, to musím vyřídit. Alex Warren, Ordinary, další muzika pro vás a do 7 stihneme taky Shona Bakera, Hey, Hi, Hello, tak dobré ránko. And this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cena zemního plynu v Evropě znovu prudce roste. Reaguje na podmínky Íránu pro znovu otevření klíčového hormuzského průlivu. Plyn zdražil proti pátku o více než 10% na zhruba 61 eur za megawatt hodinu. Od vyostření konfliktu na Blízkém východě se potom jeho cena téměř zdvojnásobila. Londýnská policie zabavila desítky luxusních sportovních aut. Během jediného víkendu zkonfiskovala 90 vozů v hodnotě přes 200 milionů korun. Zasahovala hlavně v bohatých čtvrtích kvůli nebezpečnému a protispolečenskému chování řidičů. Policie může od letoška takovým řidičům auta přímo zabavovat místo pouhého varování. Letiště v Lipsku minulý týden jen těsně uniklo možné katastrofě. Dron s výbušninou Semtex podle německých médií narazil do křídla ukrajinského nákladního letadla Antonov. Výbušnina ale po nárazu neexplodovala a dron spadl na zem. Vyšetřovatelé zjišťují, zda útočník záměrně mířil na křídlo, kde se obvykle nacházejí palivové nádrže. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Liberecký kraj schválil přesunutí vjezdu do hospice svaté Zdislavy. Přesunutí vjezdu dlouhodobě doporučoval hasičský záchranný sbor Liberecké.

0: Kraje. Nové řešení umožní bezpečnější a plynulejší vjezd i výjezd rozměrnějších vozidel, především hasičské techniky a sanitek zdravotnické záchranné služby. Veškeré náklady na úpravu uhradí provozovatel hospice. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Po většinu dne bude malá oblačnost, odpoledne pak bude převažovat jasno.
1: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Ahoj.
4: Krásný úterý.
5: Snídaně šampionů.
3: My tři jsme v plné síle, už jsme se za tu hodinu stihli probrat, tak snad i vy už máte o něco lepší ráno. Hity připravený, Ed Sheeran taky Pink, So What. Tak pojďme na to, hezké ráno.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Naprosto fantastická Pink Sou What 7.06 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Představte si, že vyjdete na chodbu vyhodit odpadky, průvan vám zabouchne dveře a vy si v tu vteřinu uvědomíte. Aha. V obejváku na gauči mi leží hadi a já nemám klíče.
1: Taková normální situace.
0: To je situace, která se stala v Plzni. Borec doma venčil krajty. Tak co s tím? Jo, zabouchlo mu vítr dveře, byl venku, zavolal městskou policii a ti se zámečníkem se nakonec teda dostali dovnitř. Jo. Ale představte si, že jste v kůži těch měšťáků anebo toho zámečníka. Když víš, že otvíráš dveře někam, kde jsou dva hadi. Jo, nepříjemná věc. Nicméně, a i ta krajta. Nicméně napadlo mě, jestli se vám někdy stalo, že se vám takhle blbě zabouchly dveře.
2: No nám ne úplně takhle, že bychom měli nějaký hady nebo něco, ale odjížděli jsme na chalupu na víkend a prostě nedokázali jsme se správně domluvit, kdo má klíče nebo nemá klíče, takže jsme si zaboukli, naštěstí nebyli zamknutý zevnitř, což je problém. Odjíždíme na Vysočinu a voláme sousedce, ona je taková, že má ráda výzvy, říkám, hele Martino, máme tady pro tebe jednu výzvu. Podívej se na YouTube na video, jak otevřít kreditní kartou zabouchnutý dveře. Ona si opravdu udělala přípravu, zhruba 4 hodiny koukala na video a potom tou kreditní kartou ty dveře dokázala otevřít.
1: Teďka všichni děkuju za návod.
0: To máte dveře z C-ček, ne, ty vole?
2: Nemáme, ani nemáme dveře, které by přijímaly platební kartu. Prostě byly to zabouchnutý dveře, kam se, když jste šikovní, za správného úhlu vrazí karta a ty dveře se dají otevřít.
0: Jsem rád, že
2: ničemu nikoho nenabádám.
0: Vím, kde bydlíš, Davide, půjdu to zkusit teda, jestli to na těch vašich dveřích funguje.
1: A karta jako zůstala bez zlomení teda, jo?
2: Asi to byla nějaká starší karta, která to odnesla.
1: Okay.
0: To je neskutečné.
1: Já jsem čistá teda, já jsem se nikdy dveře nezabouchla, ty jo?
0: Já jsem si takhle zabouchl dveře a musel jsem líst už teda dávno do prvního patra. Člověče. Do prvního patra přes balkon, protože balkonovky byly otevřený, jo. Ale no, jestli se ptáte, jaký to bylo to lezení, jako nic moc, no, ale co máš dělat, no, prostě. Když musíš, tak musíš. Já jsem byl rád, že ty balkonovky byly otevřený, takže to je můj případ. Ale co se stalo teda vám, kdo nás posloucháte? Jestli jste si někdy fakt takhle pitomně zabouchli dveře, jak jste to řešili, nějaký bizárky chceme.
1: A jestli náhodou taky něco nezůstalo uvnitř?
0: Jako
1: ty hadi jako předtím, tak dítě, pes, cokoliv, že jo, to se může stát.
0: No jsme zvědaví na vaše příběhy, pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme moc rádi, přes WhatsApp na 777-937-777, komu se nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem hoďte normálně jako SMSku na stejný číslo. My k vám posíláme další hity, tohle je pan Šíren.

0: tak všechno mám.
1: 7:45, Hit Radio a Poetika, dobré ráno. Borec v bytě v Plzni venčil kobry. O tom jsme se bavili, jenže průvan mu zabouchl vchodový dveře. Tak jsme se ptali vás, do jaký šlamastiky vás dostali právě zabouchnutý dveře a přišlo od vás hromada zpráv.
2: Vybrali jsme aspoň některý, tak píše Míša, dobré ráno všem, já jsem si takhle jednou zabouchla dveře, když jsem na plotně škvařila sádlo. Neměla jsem u sebe samozřejmě telefon, jenom jsem šla vyhodit odpadky před dveře. Manžel, ten byl na airsoftu a já jsem věděla, že to nebude trvat dlouho a doma blafla za blafla. Šla jsem proto zvonit na sousedy, ať manželovi zavolají. Ten se po airsoftu naštěstí už sunul do auta, šlápl na to, přijel a naštěstí se nic nestalo, ale ten strach byl šílený a to si dokážu představit.
1: Teda. Jak to dopadlo s tím sádlem teda?
2: No blafla za blafla, ale naštěstí dobrý teda.
1: Takže asi dobrý.
3: Hlavně jak to dopadlo s tím airsoftem? To už se nikdy nedozvíme.
1: Tak píše Eva. Dobré ráno, zabouchla jsem si klíče doma a ještě se mi nechala v zámku zevnitř. Majitel bytu zkoušel klíče vytlačit ze zámku, ale nepovedlo se. Volala jsem švárovi, který je hasič, a řekl mi, co mám dělat. Zavolala jsem hasiče a protože jsem měla vevnitř dva psy, odemkli mi dveře zadarmo. V celém baráku a okolí bylo pozvižení, protože hasiči musí i k tomuto jezdit velkým hasičským autem.
2: Ty jsi to přečetl tím stylem, že já to v tu chvíli chápala, že psi odemkli dveře, protože oni to některý umějí. Jakože, ne, že klíčem,
1: jako, ale... Jakože skočila a packu, jako, jasně.
2: Tak Jirka píše, my s partou kamarádů přímo na Silvestra před půlnocí jsme vyběhli ven slavit, no a při návratu před byt jsme zjistili, že klíče jsou uvnitř, takže novoroční zámečník, čekali jsme 2 hodiny na chodbě na schodech, přijel zámečník, 10 vteřin a byl uvnitř, no pro nás to byl nejdražší Silvestr. A teď si vemte, že jste ještě ovíněný, že jo? A řešíte takovouhle věc na
1: Silvestra. Tak aspoň jim nebyla zima venku, no. Taky píše Homik, zdravím, tak nám se to povedlo, holka, 3 roky nám zabouchla dveře, vyřešil jsem to celkem ladně a chytře, vzal jsem štafle, vylezl na střechu, že tam tudy vlezu přes podkroví dolů a otevřu. Když už jsem byl doma, tak naše milovaná dcerunka ty dveře otevřela, takže pohodička.
2: Děti jsou radost.
1: Děti jsou radost. Děkujeme moc za vaše zprávy. Opatrně na ty dveře a jenom taková otázka do větru, než bych vás chtěli znervozňovat, ale vy, kdo jste odjeli z domu, zamknuli jste? Pojďme na muziku. Dinoro a Gigi D'Agostino In My Mind, 7:17 Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio, Dinoro a Gigi D'Agostino. Zabouchnutý dveře. Jedna ze zpráv, která přišla, byla od Míši. Ta psala, že se zabouchla dveře, když na plotně škvařila sádlo. A byla tady otázka, jak to dopadlo s tím sádlem. No a Míša píše, sádlo bylo na vyhození, ale nehořelo.
1: Taky jsme se ptali, jak to dopadlo s tím manželovým airsoftem.
0: No, já jsem tady ještě, jasně, píšu. A David se ptá, jak dopadl ten airsoft, jo? Tak Míša tady. Byl přidán smích k té zprávě, no, my jsme tady smajlík a píše. Naštěstí bylo už po, sousedé manžela chytli na telefonu, už když šel k autu, tak jen šlápl do kroku a pak na pedál. A jinak plný modřin, ale zachránil náš domeček jako hrdina.
1: No, takže kdo vyhrál, už se nedozvíme.
0: Takže prostě nedozvíme se, no. Ale zachránil dům, tak to je asi důležitější, ne, Davide? Soler, Sofia, to jsou další hity pro vás. Za malou chvíli taky rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička. Počkejte na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
3: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť, ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka, a ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
2: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hitrádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
8: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
9: Service+.cz.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Chtí mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Předmět na vozovce brzdí dopravu na dálnici D35 opatrně na trase Sedlice Ostrov na kilometru 152. V levém jízdním pruhu tam leží pneumatika, kterou je třeba objet.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio Linkin Park Lost v 7.32. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Kalifornie chce omezit využívání umělé inteligence v terapii. Nový návrh zákona by zakázal vydávat AI chatboty za plnohodnotné terapeuty a samostatně rozhodovat bez dohledu odborníka. Reaguje tak na rostoucí počet lidí, zejména mladých, kteří se na umělou inteligenci obracejí s psychickými problémy. Nedaleko Varšavy pátrají po pumě. Velkou kočkovitou šelmu zahlédli v noci místní myslivci a v oblasti se našly také podezřelé stopy. Úřady proto vyzvali obyvatele, aby raději nechodili do lesa a chystají rozmístění fotopastí. Australská policie začala vyšetřovat vraždu, mrtvolou ale byla nafukovací pana. Realisticky vypadající figurínu našli lidé v kufru u silnice a policisté ji několik hodin považovali za tělo ženy. Až forenzní zkoumání ukázalo, že domnělá oběť vraždy ve skutečnosti vůbec není člověk.
0: Čekaj, jak několik hodin zkoumali, jestli to je opravdová žena?
2: Takhle to tady píšou.
0: A co se stalo v Americe?
2: Tohle se stalo v Austrálii.
0: V Austrálii. Jako spíš by mi to se dělo na Ameriku teda, ale v Austrálii tam to je taky pěkně vzhůru nohama, co?
2: Jako co dělali několik hodin, tak jako nejdřív odebrali krev, jako...
0: No, otisky prstů, sejmuli.
2: Změřili tep.
0: Přesně, řekli, hele, ona nadejchá. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička z Brain Market. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je právě Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
3: Vyhrát můžete produkty od Brain Market v hodnotě 5 000 korun a v pátek až 7 000 korun.
0: No tak pokud byste chtěli vyhrát, pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shakira Zoo. A tenhle ohňostroj bude patřit tomu, kdo zvládne správně odpovědět na 7 otázek.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka se celý tento týden mění na rychlou sedmičku.
2: A to z toho důvodu, že partnerem naší soutěže je Brain Market, česká firma s kořeny vlastně v Ostravě, která už od roku 2015 pomáhá lidem pečovat o zdraví. No a právě oni podporují beskydskou sedmičku, což je extrémní závod, při kterém účastníci zdolají rovnou 7 beskydských vrcholů.
0: No a kdo je s námi ve vysílání, je Pája. Pavle, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Pavel ze Svobody nad Úpou, ty jsi napsal, že bys chtěl soutěžit, protože hodně jezdíš na handbajku, že bys ty doplňky stravy uvítal. Prostě handbike, to je to, jak šlapeš rukama?
3: Přesně tak, chodím o berlích, takže nejezdím na normálním kole, jasně, jezdím na takovém trojkole a jezdím rukama.
0: Ale kolik se toho dá takhle jako v vozovkách ušlapat s těma rukama, jako nebolí tě ruce z toho?
3: Někdy jo, já nejvíc, co jsem ujel, tak bylo za 24 hodin 412 kilometrů na jednom závodě.
0: Do prčic, no tak to je neskutečný.
2: To seš frajer.
0: Pájo, klobouk dolů, tak pojďme soutěžit.
3: No.
0: Otázka jedna.
2: Jak se nazývá člověk, který nejí maso, ale může jíst mléčné výrobky a vejce, jak se mu říká?
3: Vegetarián.
0: Ano, Pájo. Pojďme na druhou otázku. Kolik nul má milion?
3: 6.
0: Jo. Otázka třetí.
2: Co znamená, když je u hotelu uvedeno all inclusive?
3: Že všechno v ceně.
2: Mm-hmm.
0: Pojďme na čtvrtou otázku. Budeš vědět, co je starší, jestli YouTube anebo Instagram?
3: Instagram.
0: Co je starší, YouTube nebo Instagram?
3: YouTube.
0: Tak YouTube.
2: Pátá otázka. Které zelené ovoce je hlavní ingrediencí guacamole?
3: Ježiš, tak to nevím.
2: Dělá se z toho pomazánka.
0: Začíná to na A.
3: Avokádo.
0: No jasně. Šestá otázka. Které ovoce se suší, aby vznikly rozinky?
3: Hroznové víno.
0: Mm-hmm.
2: A poslední sedma. Jaký průkaz si musíme obnovovat? Je to občanský průkaz nebo rodný list?
3: Občanský průkaz.
0: Pájo, to by se bude šlapat. Jak se tomu vůbec říká, když teda šlapeš rukama?
3: Nevím, jízda na handbajku.
0: Jízda na handbajku. To by se bude jezdit na handbajku teďka. Máš, vyhráváš 5 000 korun na produkty od Brain Market. Je to tvoje.
3: Hezky, děkuju moc.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, tak Pájo, byl jsi skvělej. Ať to jezdí, no a určitě se někdy ozve, budeme se těšit. Měj se hezky, zdravíme do Svobody nad Úpou. Ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz. Hit Radio Kontakt. When I met you in the summer, to my heartbeat sound,
0: we fell in love as the leaves turn brown.

0: Calvin Harris, Summer 743. Jaký máte ránko, co? Tak snad je u vás všechno v klidu. Ladíte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ráno. No a jak to vypadá na silnicích? To poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. A jak to vypadá v playlistu? Pokračujeme v taneční krasový jízdě David Guetta a Sia She Wolf a taky činasky, selhání, to všechno za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Společnost

0: starostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Liberecká výšina.
3: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
2: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
3: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
2: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
4: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
5: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.
6: Jde

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala v Ústí nad Labem, pozor v Mezní ulici, kde jsou v sobě dva osobáky. No a opatrně taky na Českolipsku, kde se nehoda došetřuje na průtahu obcí Jestřebí.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je selhání na Hit Rádiu Činaskip 754.
1: Víte, jak poznáte, že se chlap nechce hádat?
0: No, to jsme zvědaví.
1: No, omluví se dřív, než zjistí, co vlastně udělal, že jo?
0: To jsou, sedí.
2: To by se vám líbilo.
1: No, prej se muži omluví v průměru za 12 vteřin, zatímco nám, ženám, to trvá klidně i 9 hodin. A já si teda dovolím nesouhlasit, že u nás je to teda přesně naopak doma. Dřív jsem taková bývala, ale v tomhle vztahu to máme úplně prohozen.
0: Já jsem se řekne, že se s tím nedovolí souhlasit, že těch 9 hodin je málo. Jo. Protože já nevím, tak my tu omluvenku, chlapi tu omluvenku berou jako cestu z pekla, jestli teda můžu mluvit za nás za chlapy. Prostě se omluví, za těch 12 hodin máš klid, jo. Vy těch kolik, 9, 10, 12 hodin, 2 dny, týden, prostě spřádáte v hlavě, jako co byste nám ještě vyčetli a ve finále za to stejně můžou cyklisti, jako jo.
2: Přijde naopak, že těch 12 hodin je ještě dlouho, víš, že kolikrát si řeknu, ať mám klid rovnou, tak se omluvím rovnou.
0: Mě by zajímalo, Davide, jak dlouho si vydržel trucovat, jako takhle nejdelší dobu.
2: Do těch 12 hodin možná, no.
0: Tak to kecáš. Asi ne. To kecáš.
1: Já tohle nechápu, já jsem si vzpomněla na situaci, kdy jsme jeli s přítelem někam prostě na nádraží, já ho jela vyprovodit, že on jel pryč někam na západ a teďka on mi říká na tom nádraží, tak už jsem v pohodě a já, od z čeho jsi v pohodě nebo jak jako a on, no z té hádky, jak a já říkám, a teď to bylo 3 dny zpátky a on, no. Ale teď až, teď mě to pustilo, říkám, tak my to máme fakt prohozené.
0: Máte to naopak, evidentně, no. No tak ono to, teda to chlapský promění po 12 hodinách znamená, že chci mít klid, ale to vaše omluvení po 9 hodinách je takový to jako, miláčku, promiň, že jsem křičela, ale byla to stejně tvoje vina. Pojďme na muziku, hezké ráno.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
4: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Výroba masa v Česku dál mírně roste. Ve druhém čtvrtletí se meziročně zvýšila o 1,6% na více než 119 tisíc tun. Růst táhne hlavně drůbeží maso, zatímco produkce vepřového a hovězího stagnuje. Zemědělci ale upozorňují na vysoké náklady a výrazný pokles výkupních cen masa i mléka. Česko čeká mimořádná noc pro pozorování oblohy. Ve středu večer nastane výrazné částečné zatmění slunce, při kterém měsíc zakryje až 88% slunečního disku. V noci na čtvrtek pak vyvrcholí meteorický roj Perseid. Pozorovatelům by navíc mělo přát počasí a na většině území bude jasná obloha. Sucho v Česku je stále kritičtější, většina řek a potoků má extrémně nízké průtoky, některé menší toky dokonce úplně vyschly. Historická minima hlásí například Morava v Olomouci nebo Vltava v Českých Budějovicích. Podle meteorologů se navíc situace v nejbližších dnech výrazně nezlepší. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Zapojte se do tvoření nové výstavy. Galerie Lázně v Liberci schání nábytek, muzeum v Semilech zase fotky hospod. Obě instituce chtějí do příprav nových výstav zapojit i veřejnost. Galerie v Liberci hledá nábytek a další dekorace z 60. až 80. let minulého století. Muzeum v Semilech má zase zájem o fotografie, dokumenty a zajímavosti, které se týkají hospod ze Semil a okolí. Na severu Čech se dneska trochu ochladí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Dopoledne čekáme spíš polojasno, odpoledne pak většinou jasno.
8: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
12: Taky Davidem, hezké ránko.
9: Krásný úterý.
12: Dvě minutky po osmé, vám přejeme hezké ráno. Mimochodem, dneska je světový den hip-hopu. Slyšeli jste o tom někdy? Já to tady akorát si přečet a říkám si, tak ono už může mít svůj den.

0: opravdu všechno, že bychom tuhle hodinu začali teda stylově rapově, jo? Tak Davide, pojď rozjet nějaký rým.
1: Jo.
0: 8.02. David Jošt. Bude mošt? Co?
1: Už toho bylo došť.
0: Došť. A co na to Jasmin?
2: Jasmin je v háji z vás dvou.
0: To se nerýmovalo. Jasmin, zkus tam hodit něco jiného jako David Jošt mošt. O!
2: To nemožně.
0: Asi toho necháme, ne?
2: Stačilo. Už bylo došť.
3: Hit Radio Kontakt.

0: 6 minut po 8 v uších Hit Radio. Tohle jsou The Call-in, Wherever You Will Go. Dobré ráno. Dvouměsíční letní prázdniny vznikly podle žní, i když za mě teda většina dětí viděla kombajn tak maximálně na YouTube. Teďka se ale řeší, jestli tenhle 100 let, pozor, 100 let už jsou letní prázdniny, 100 let starý systém úplně nezrušit a nerozsekat volno do celého roku. Tuhle debatu otevřel ministr školství Plaga, jestli by teda ty dvouměsíční letní prázdniny v červenci a srpnu se neměly rozkouskovat do celého roku.
1: Za mě teda je skvělý to, že jsme si mohli a děti pořád můžou dovolit jako ten dlouhý časový úsek těch prázdnin.
0: Mě by teda popravdě do té doby, než jsem tohle četl, tak by mě nenapadlo vůbec přemýšlet o tom, že by prázdniny měly být nastavený nějak jinak. Co si o tom myslí tady náš vrchní zprávař David?
2: Kdyby raději vymysleli, že by platili i pro dospělí, to by bylo.
1: No,
0: to je vončo.
2: Jedno kdy.
0: To je vončo. Dobře, ale tak čistě hypoteticky, kdyby od příštího roku neměly být prázdniny v červenci a v srpnu, tak kdyby to mělo být?
1: No, oni navrhují, že by to bylo co 2 týdny třeba volno.
0: Že by si vzala takhle 2 týdny volníčko takhle, tak to by byly nadšený, no, určitě.
2: Hlavně rodiče, který by musel být zjednat.
0: Hlavně rodiče, nebo třeba ty, co dělají tábory, že jo, taky. No. Tak jak byste to brali vy? Co vy na to?
1: Mně to vyhovuje tak, jak to je, člověče.
0: Mně taky.
2: Já to neřeším, protože už se mi to netýká.
0: Tak co vy, kdo nás posloucháte? Jak byste nastavili prázdniny, kdyby nemohly být prázdniny v červenci a v srpnu? To je otázka. Dejte nám vědět. WhatsApp 777-937-777 nebo klasicky SMS-kou. Jsme zvědaví na vaše nápady. Teď Gail, A, B, C, D, E, F, U. S tou si zopakneme abecedu. Hezké ráno.

0: Braka dobrá, tohle je Lady Gaga, 8:45, Hit Radio, dobré ráno. Ministr školství otevřel debatu, jestli náhodou není čas změnit 100 let zaběhlou tradici, a to jsou letní prázdniny v červenci a v srpnu, že by snad mohly být ponovou prázdniny rozkouskované do celého roku. Tak co vy na to? Ptali jsme se vás, co si o to myslíte, spousta zpráv, zahltili jste nás.
1: Monča píše hezké ráno od kávy. Jak by si je nastavili oni v té sněmovně?
0: No, to je otázka, to je otázka. Další zpráva, hezké ráno. A nejsou ty prázdniny zbytečně dlouhý? Navrhuju 3 dny v únoru a 10 dní v listopadu.
1: Vysmátý smajlíky k tomu samozřejmě.
0: To píše Michal. Taky tady máme hlasovku od Veroniky. Už to hledám. No, tady to máme.
2: Ahoj, tady Veronika. Ale prázdniny nesnáším jako matka, protože prostě nevím, jak zajistit hlídání a všechny takové náročné, tábory jsou drahé a tak dále. I školka je drahá, když jí chci navíc. Ale kdyby to měli mít rozkouskované každý měsíc, za týdny, nebo já nevím, co by se tak jako s tím dalo udělat. Dovedete si představit, že by ty děti si něco pamatovaly přes ty 2 týdny? Už tak je těžké je přes ty 2 měsíce něco naučit, ale dobře, člověk si k tomu sedne na poslední 2 týdny a tak nějak se to dohoní, ale tohle to by byl výmaz. Čau.
0: Čau. Výmaz. Jasný názor. Taky píše Petr. To mohlo vymyslet jen, teďka 3 tečky, můžeme si dosadit, co chceme. V létě je příliš horko na spoustu intenzivních činností, proto mají prázdniny nejenom školy, ale i divadla, parlament. I pracující si berou dovolenou hlavně v létě. To dává smysl. Máme tady ještě zprávu od Haninky. Dobré ráno, naprosto mi to nevyhovuje. 2 měsíce jsou moc najednou. Viděla bych to na pololetku, červenec a prosinec. Haninka.
1: Červenec a prosinec.
0: No jakože měsíc červenci a měsíc prosinci.
1: A to by mi vlastně asi nevadilo.
0: A to už vlastně jako není úplně špatný, no.
1: Mně přišla blbost to mít rozkouskovaný fakt jako po třeba týdnech nebo 2 týdnech, ale takhle měsíc, v pololetí, pak zase měsíc, to mi přijde vlastně v pohodě.
0: Chci bych si mu udělal, Jasmin?
1: Ne.
0: Tak to prostě nechal tak, jak to je.
1: No to jo.
0: To bude asi nejlepší, co na to, David?
3: Souhlas.
0: To souhlas. Tak máme to odsouhlasený u Davida, takže je to v pořádku. PH Electro, Stereo Mexico, 8:17, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity PH Electro, Stereo Mexico. Hity do práce, domů, k dovolenkový pohodě, ale také na cesty. No a vám, kdo nás sledíte za volantem, za chvíli řekneme, čemu se kde vyhnout. Bude doprava, no a samozřejmě i další parádní muzika pro vás všechny, kdo jste si nás v úterý ráno pustil k tělu. Třeba tohle. Erik Fritz, Call on Me nebo Taylor Swift, Offline, to všechno za malý moment tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek. Stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dál se řeší nehoda v Ústí nad Labem, opatrně v Mezní ulici u křižovatky Slabskou. A pozor taky v Pardubicích, kde se dočasně uzavřela Kyjevská ulice. Jezdí se proto okolními.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Taylor Swift, novinka Apple Eyes tady na Hit Radio. 8.31 a zní to sakra dobře. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Louisiana varuje před nebezpečnými bakteriemi v moři. V tomto americkém státě se letos nakazilo 9 lidí a 5 z nich zemřelo. Riziko nákazy roste zejména v teplé mořské vodě a bakterie se mohou do těla dostat například přes otevřenou ránu. Benzín by mohl do konce prázdnin zlevnit pod 40 korun za litr. Podle analytiků klesají velkoobchodní ceny pohonných hmot i cena ropy. Zlevňovat má také nafta.
0: To jsou zprávičky, Davide, to je ono, to chceme slyšet.
2: No a Sabrina Carpenter má údajně jasnou podmínku pro budoucího partnera. Na rande by prý nešla s mužem, který nezná texty jejich písní. Partner by podle ní měl být nejdřív fanouškem a až potom přítelem.
3: Sabrina je nádherná ženská a já znám spoustu chlapů a kámošů, který po ní extrémně pálejí, takže teďka máte všichni šanci.
0: Vy jste náhodou nevěděli, kdo Sabrina je? Tak to je ona. No, já jsem si řekl, Davide, že bychom si to mohli vyzkoušet, jestli máme šanci, alespoň, jestli dáme aspoň část textu u tady ty písničky.
2: Ještě dodám informaci, že má přes 100 vlastních písní, kdyby se někdo chtěl začít učit.
0: To se nenaučíš, ne? Možná by to mohlo být, škoda, že už ta soutěž není, myslím, že není Hodina pravdy se to jmenovalo, ne, na České televizi. Tam se ty lidi vždycky učili jízdní řády nebo tohle, tak tady by byl úkol se naučit teda 100 songů Sabriny Carpenter.
2: A hlavní cena by byla Sabrina Carpenter.
0: Tak? Hlavní cena. To je, znáš aspoň část textu tady u toho Davida?
2: Já ne.
0: No tak to nemá šanci, no. Bez šance. Tak to necháme radši na Sabrině. Sabrina Carpenter a jedno rychlý kafe pro vás. 8.33 na Hit Radio Espresso. Dobré ráno.

0: posloucháte, si dáváte Hit Radio. Kamrad, Be Mine.
1: Prosím vás, buďte opatrný s melounama, jo? Já vím, takový neškodný jako jídlo dobrý, ale ono se ukázalo, že vodní meloun obsahuje látky, které mají na cévy dost podobný účinek, jako má třeba Viagra. Jo,
0: takže... No tak proč být opatrný s tím melounem teda?
1: No tak můžete mít, pánové, zase dost dlouhej ten večer, že jo, třeba.
0: Takže je potřeba jíst hodně melounu. Je tak.
1: Je tak, máte-li v tom zálibu velkou.
0: Tak já si myslím, že někdy stačí, když se na ten meloun jenom díváš, že jo?
1: Myslím si, že prodejcům jako raketově vyskočí tržby po týhletý informaci.
0: No tak my zdravíme všechny stánkaře a prodejce melounů u silnic. Možná už ten stáneček rozděláváte, nebo už nás tam máte naladěný. Dneska budete mít žně, dneska to cinkne, nemáte zač. Za chvíli Rehab, In My Head, taky Ale Farben, Lid Hollywood. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelna. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze, v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelna. Od pondělí do neděle.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
6: Mariánské slavnosti Nový Bor 15. a 16. srpna. Řemeslný trh, atrakce, kolotoč, pouliční divadlo, parkour, hudba, Voxel a spol, Petr Luftner, Pavel Čadek a další. To jsou Mariánské slavnosti 15. a 16. srpna.

0: Farben. Tohle je Hit Radio v 8.49. Hezké ráno. Asi každý z nás někdy usnul tak, že ho neprobudilo vůbec nic. Spali jsme takzvaně jak zabitím. Nemáme ale rozhodně na borce, který usnul na nafukovacím člunu na Dunaji a probudil se až o pár dní později v Rumunsku. Tohle nám dává internet. Já tomu teda pořád nevěřím, mně to přijde, že to není možný.
1: To mi přijde taky. Jakože vlastně já jsem koukala, že musel projet různýma peřima a různýma věcma. To tě přece probudí, to mi neříkej, že ne.
0: Já tomu nevěřím.
1: Hlavně ten šok potom, jestli je to teda OK, pravda, a teďka se probudíš a jsi v úplně jiný zemi.
0: No zemi, jasně, koukej, tam na tebe nějaký celníci, že jo, ty nemáš nic, doklady, je, a teďka vysvětli to, připluješ tam na člunu, jako co jim řekneš, jo. Já to teda usnutí chápu, než bych někde se plaval takhle jako po Dunaji, ale já jsem jednou přijel na diskotéku, bylo asi 9 večer, dost unavený teda, a najednou tma a probudil jsem se asi v 5 ráno a říkám kamarádovi, prosím tě, já jdu hrát, pusť mě k tomu, a on mi říká, Míšo, už je konec. Já jsem se jenom zvedl a koukám tam, a tam ta uklizečka tam uklízela, prostě tam vytírala. Normálně já to celý prospal. Nevím, jak to bylo možné. Nepil jsem nic, ale byl jsem tak unavený, že jsem si jenom usnul, chodili se na mě dívat, jak jsem měl vylovenou hlavu. Nevím.
1: A důležitá otázka, dostal jsi i přesto zaplaceno?
0: No, samozřejmě, že ne, ale byl to teda prýma mejdan. No tak, ať nám tady neusnete, vy, kdo nás posloucháte, další muzika v 8.51, Chad Kruger a Joe.

0: Tak tímhle uzavíráme úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Parádní Gracie Abrams, Dead Soul True. Ano, je to pravda, musíme se rozloučit, musíme skončit, protože po deváté na vás čekají naši skvělí kolegové.
1: Bylo to s váma fantastický, snad jste probraný, snad si užijete zbytek úterý a my se budeme těšit zítra.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: To zítra bylo s otazníkem, nebo tam byla tečka?
1: Byla tam nepovedená tečka.
0: Dáme tam vykřičník, ráno v 6, zítra, ahoj!
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči, pozor, dejte v České Kamenici v Mánesově ulici.

0: 20 hodin. Generální partneři akce jsou Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou, knihy Dobrovský a projekt Spolu s hasiči.
1: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Kraj se připravuje na rekonstrukci Ještědu. Odborníci zkontrolovali stav opláštění vysílače. Součástí prohlídky byla také diagnostika a kontrola důležitých spojovacích prvků konstrukce vysílače, u kterých odborníci ověřovali jejich stav a funkčnost. Pravidelná kontrola technického stavu je důležitou součástí přípravy na jeho budoucí rekonstrukci. Hydrologické sucho se stále prohlubuje. Většina vodních toků v Česku dosáhla historických minimálních průtoků nebo se blíží této hranici. Voda ale také postupně ubývá ve studnách. Města i obce proto omezují využívání vody. Podle předpovědi to navíc vypadá, že by se situace v nejbližších dnech měla zlepšit. Zápasová příprava Bílých tygrů na nový extraligový ročník pokračuje. V úvodním čtvrtečním duelu pod Ještědem porazili Šelmy svého rivala z Mladé Boleslavy 3-1 a dneska se na půdě soupeřů odehraje odveta. Zápas začne v 5 hodin odpoledne. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat finále na trati 100 metrů volný způsob, na níž na minulém šampionátu obsadili první dvě místa. Obhájkyně zlata Sémanová postoupila ze semifinále pátým časem. Janíčková prošla do závodu o medaile jako poslední osmá.
7: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
6: Na severu Čech se nám ochladilo. Teploty se aktuálně pohybují mezi 14 až 17 stupni. Dopoledne bude spíš polojasno, odpoledne nás pak čeká většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 25 stupni.
4: Hit Radio Kontakt.
8: Krásný úterý, to už od mikrofonu přeje Silvie Válková. Ahoj, ahoj, začíná dopolední rozjezd. Tak co, jak to zatím šlape? No já doufám, že skvěle. A my si to spolu ještě trochu vyšperkujeme. A rovnou jedna otázka. Máte ještě doma schovaný nějaký poklady po babičce, který vám bylo líto vyhodit? Tak já pro vás budu mít tip na to, co s nima podniknout. Teď už ale Enrique Iglesias.

a Cranberries, perfektní záležitost, se kterou jsme si odstartovali ten dnešní dopolední rozjezd. Máte doma nějaký poklady po babičce nebo dědovi? Něco, co vám bylo líto vyhodit, tak jste si řekli, ne, tohle se prostě nevyhazuje, jednou to bude mít nějakou hodnotu. No tak jestli něco takového máte, kamarádi, teď možná přišla ta chvíle, kdy můžete zazářit, protože v Liberecké galerii Lázně se chystá výstava, která chce autenticky vystihnout dobu druhé poloviny minulého století, takže schánějí cokoliv z 60. až 80. let. To sem můžete přinést, darovat nebo zapůjčit a může to být cokoliv. Nábytek, stará rádia, lampičky, plakáty, fotky, koberce nebo hudební nástroje. Tohle všechno pomůže dokreslit tu atmosféru a mně se na tom vlastně strašně líbí, že ta jedna věc, o který vám doma 20 let všichni říkají, proboha, proč to ještě schováváš, tak ta věc může za chvíli stát v galerii, mít vedle sebe cedulku a lidi budou platit za to, aby se na ní mohli podívat. Takže než při příštím velkým úklidu něco pošlete do konťáku, možná tomu dejte ještě jednu šanci, protože třeba doma nemáte harampádí, třeba máte exponát. Hodno postavení na piedestále, ale i další skvělá muzika, kterou pro vás máme. Právě teď už k vám posílám hit Vzpomeneš si, Evu Farnou a Miráje, což je mimochodem náš dnešní oslavenec. Na dortu má 34 svíček, tak přejem všechno nejlepší.

0: BTS, tohle byla další skvělá společnost k naší dopolední kávě. Kamarádi, krásný úterý. Jsme v poslední třetině letních prázdnin. A i když to může znít hrozivě, já věřím, že ještě máte nějaký velký plány, jak si to léto užít. Třeba ještě nějaká ta last minute dovolená, to si myslím, že si zaslouží doslova každý jeden z vás. Nicméně, jestli ještě vyrazíte letos k moři, tak bacha na pískový suvenýry. Jo, to si takhle jeden pán chtěl přivést v petce písek ze Sardinie, no ale na letišti mu to zabavili a napařili pokutu 1000 euro. No, tak si prostě myslím, že by ho ten stavební materiál u nás vyšel levněji. No tak na tohle bacha, při cestování radši si všechno zjistěte předem, ať pak nejste nemile překvapení. Simple Plan nebo Lost Frequencies, tohle jsou jména, který se tady staví už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte, zůstaňte s náma a fajn dopoledne.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták. Jakého svět neviděl?
3: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
2: Počkejte, kůň? Ukachen?
3: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
2: Tak moment, kůň nebo žába?
3: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
2: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
3: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
2: Co? To?
3: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
2: Do reprezentace? Jako za národák?
3: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
2: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Ahoj holky, tak jdete na casting?
5: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
4: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
6: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající svijany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
12: Atava!
13: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
14: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
13: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
15: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

DJ Lost Frequencies na Hit Radio Kontakt a my tady zase jednou máme důvod poděkovat našim rodičům a hlavně sourozencům. Máte bráchu nebo ségru? Tak to máte mnohem větší šanci na spokojený vztah. Oproti tomu jedináčci mají podle nejnovější studie mnohem větší riziko rozvodu. Je to tak, to jsou tvrdá fakta a data. A ono je to vlastně i docela logický, že jo. Sourozenci se od sebe vzájemně odmala učí takový ty hodně užitečný věci pro vztah, jako dělit se, dělat kompromisy, umět se smířit. Takže vlastně všechny ty hádky s vaším bráchou nebo s vaší ségrou k něčemu byly. Všechno to handrkování o větší kousek dortu nebo o ovladač od televize, to byl vlastně všechno takovej kurz. Každopádně, jestli jste jedináček, tak bych asi nějak nepanikařila. Já si jenom myslím, že jste si tenhle partnerský výcvik museli odmakat až do dospělosti. Já to teda nezávidím. Ještě, že už to mám za sebou. Pojďme dál, před námi Morčí Bat

0: Whatever It Takes, Imagine Dragons a Hit Radio Kontakt k tomu. Takhle hezky nám to hraje během úterního dopoledne. A i přesto, že se nám teď na severu Čech trochu ochladilo, tak nás ale další vedra čekají v druhé polovině týdne, opět tropický třicítky a mně tak došla jedna zajímavá věc. Všimli jste si někdy toho, že všechny letní songy jsou o tom, jak je léto plný romantiky, západů slunce, mejdanů, taky letních lásek, že jo, kdy se dva potkají na pláži, jo, jo, jo, to je všechno hezký, ale jaká je realita při 30 stupních? Lepíte se k sedačce, volant se vám v autě roztejká pod rukama, v bytě máte takový vedro, takže se v něm nedá existovat, nebo co je sexy, jenom v písničkách to je hot summer night, že jo, teplá letní noc, romantika, dva lidi spolu v posteli. No ale ve skutečnosti je hot summer night o tom, že každý ležíte na opačné straně postele a nesmíte se jeden druhýho dotknout, protože byste jinak uhořeli vedrem. Já si myslím, že by někdo měl napsat song o tomhle, takže vyzývám naše český interprety, zkuste to. No a my si k tomu dáme další skvělou muziku. Cry for you a September, takhle budou znít následující minuty, k tomu přidám taky Jeleny nebo dvojku Rose a Bruno Mars, tak na to určitě počkejte a krásný dopoledne.
1: Unikátní barokní terasovitou zahradu na zámku Zákupy, která patří k nejcennějším částem památky, čeká obnova. Liberecký kraj schválil 10-milionovou dotaci na přípravy. Proč, na co přesně peníze půjdou a co všechno bude obnova zahrnovat? To jsme probrali s hejtmanem Martinem Půtou. Náš rozhovor si na Hitrádiu Kontakt můžete poslechnout v úterý.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl-kultura.cz a Facebooku.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. kvkuchyně.cz.
6: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
7: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
6: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ. Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně.
8: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
9: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
10: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
3: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: už je desítka a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku, v Horní Polici, v ulici Karla Henka Máchy probíhají stavební práce a provoz je na místě omezený, tak tudy projíždějte opatrně. No a s komplikacemi počítejte taky na Jablonecku v Tanvaldu, v Palackého ulici stále probíhají práce na vozovce a ve špičkách se tady můžete zdržet. Tak i tady, bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
8: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
9: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
10: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
13: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Odpůrci silnice Českým rájem vyzvali stát, ředitelství silnic a dálnic, ministerstva, kraje a obce, aby upustili od přípravy dálnice D35 v severní trase, která podle spolku SOS Český ráj vede cenným územím, a zaměřili se na jižní variantu. Výzva je reakcí na informaci, že úsek Turnov u Libice je nově připravovaný v celé délce jako čtyřproudá dálnice. To znamená projekt přepracovat a znovu projednat. Ředitelství silnic a dálnic o jiné trase neuvažuje. Města hledají nové možnosti parkování.

0: parkování. V Jablonci nad Nisou pomůže změna dopravního režimu, jak přesně vysvětluje mluvčí radnice Jana Fričová.
1: Změna dopravního režimu odstraní kolizní místa v křižovatce ulic na Čihadle Nástrojářská a zlepší rozhledové podmínky. Očekáváme, že se tak sníží počet dopravních nehod. A bonusem celé změny je i to, že se tu zvýší počet parkovacích míst o 10.
0: Součástí je i jedno parkovací místo pro handicapované. Sněmovní volby by v červenci opět vyhrálo hnutí ANO. Opět by získalo 34% hlasů. Následuje STAN, které by dalo hlas 15% voličů, třetí je ODS s podporou 12%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s 8% a SPD se ziskem 7,5%. Propadli vládní motoristé, kteří by se do sněmovny nedostali. Během druhého dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu se představí dva čeští reprezentanti v bojích o medaile. Kladivář Volodymyr Myslivčuk dokonce vyhrál pondělní kvalifikaci. 20-letý dálkař Petr Meindl-Schmidt postoupil mezi 12 finalistů až posledním kvalifikačním pokusem po dvou přešlapech.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Na Smržovce je 14 stupňů, v Liberci 16 a v Děčíně 19. Dneska bude na severu Čech polojasno až jasno a maximální teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Krásný úterní dopoledne, s vámi stále Silvie Válková, 10. dopolední před námi a já rovnou na úvod hraju Pink.

Westlife, tohle jsou vaše hity pro ještě hezčí úterní dopoledne. Teď ale pozor, vzpomenete si ještě na rok 2012 a teorii, že právě v tomhle roce bude konec světa. Nebo starší generace si určitě taky vybaví masovou paniku v roce 99, kdy se lidi báli toho, že s příchodem roku 2000 selžou počítače na celém světě. No jo, prostě každá doba má něco a tenhle rok se přidá další kontroverzní teorie, která teď zaplavila doslova celý internet. Už zítra má údajně Země přijít o gravitaci na 7 sekund. Autor tohohle výroku tvrdí, že všichni začnou levitovat. Následný pád si pak vyžádá desítky milionů obětí a taky tvrdí, že NASA o tom všem ví, jenom to tají. Má se to stát zítra přesně ve 14.33. A prosím vás, je to teorie z TikToku, jo? Takže bych asi zůstala úplně klidná. Já si myslím, že tohle nebude ten moment, kdy měl internet pravdu. Jako pro klid duše se můžete přivázat k něčemu za tkaničky, ale spíš se stane, že o ně pak zakopnete, než že byste začali lítat, takže tak. Ve vesmíru se ale přece jenom něco děje, to je potvrzený, ale rozhodně to není nic, čeho bychom se měli bát. Zítra bude zatmění slunce a v noci ze středy na čtvrtek budou viditelný padající Perseidy, takže pohled na ně si můžete vychutnat a třeba díky tomu i zapomenete na to, co se děje na TikToku. Teď už další hity, tady je Regan Bowman.

bude pak od Krištofu, i takhle zní úterní playlist na Hit Radio Kontakt na hodinkách 10.27. A teď něco pro milovníky cyklistiky. Kamarádi, už velmi brzo startuje největší etapový cyklozávod u nás v Česku. Czech Tour se pojede od 13. do 16. srpna a nabídne 4 dny špičkový cyklistiky v českých a moravských regionech. První etapa zavede peloton z Prahy do Karlových Varů, kde by měl podle očekávání rozhodovat hromadný sprint. A potom už si přijdou na svý hlavně milovníci dlouhých stoupání. Druhý díl spojí Mladou Boleslav s naším ikonickým vrcholem Ještědu. Třetí den čeká na jezdce Dřina mezi Pardubicemi a Dlouhými Stráněmi v Jeseníkách. A finále bude stejně jako v loni na trase z Kroměříže na vrchol Pusteven v Beskydech. Takže to určitě aspoň po očku sledujte, protože bude to stát za to. Kromě skvělých výkonů si užijete i bohatý doprovodný program. No, myslím si, že kdo vyrazí fandit, tak nebude litovat. Ještěcká etapa se pojede v pátek 14. srpna, tak si to klidně už teď poznamenejte k sobě do diáře a my jedeme dál. Před námi třeba Maneskyni, tak na to určitě počkejte a krásný úterý.

0: starostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Hele! Existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
3: Jo.
2: Jakej?
3: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
4: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
5: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
4: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
5: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
15: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
14: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
15: Chevrolet Corvette,
14: Camaro Bumblebee,
15: Ford Mustang GT,
14: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
15: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
14: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
15: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Maneskyni, takhle my umíme zvolnit tempo. I dneska za váma posíláme jenom to nejlepší, playlist máme nabitej. A to, kamarádi, nejen teď. O skvělej hudební doprovod se vám postaráme taky večer po 6. hodině. V tomhle čase si tradičně odstartujeme večerní speciál plný oldies megahitu. A abych vás tak jako nalákala a nahodila udičku, mám pro vás i takovou malou ukázku toho, jak to tady bude znít. Takže, co si dáme? Mám tady důkaz pro všechny pány, že čekání na vaší přítelkyni, když se třeba vlíčí nebo oblíká, je prospěšný. Díky tomu totiž vzniknul jeden obří megahit od skupiny Fool's Garden. Autor písně ji napsal během 20 minut, co čekal na svoji holku. A hele, tohle je prostě výhra na obě strany. Měl skvělý hit, zároveň 20 minut, není až tak dlouho to. Moje drahá polovička musí kolikrát čekat i díl. Takže skvělý, pojďme si to dát tady a teď. Lemon Tree posílám za váma do práce, domů i na cesty. Krásný dopoledne.

0: Emptiness Machine doznívá v éteru Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 10:45 a my v tomhle čase razíme na zámek Zákupy. O unikátní barokní terasovité zahradě se dneska bavila naše Denisa Mečířová s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Tak předávám slovo.
1: Unikátní terasy zámku v Zákupech čeká obnova. Kraj schválil 10milionovou dotaci na přípravy. Proč a na co přesně peníze půjdou, dneska probereme s hejtmanem Martinem Půtou. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Pane hejtmane, Liberecký kraj podpoří obnovu barokních teras v areálu zámku Zákupy. Proč jste se rozhodli tenhle projekt finančně podpořit?
2: Zámek Zákupy patří mezi nejvýznamnější kulturní památky nejenom v Libereckém kraji, ale v rámci celé České republiky. Jeho stav není úplně ideální, český stát se o něho dlouhodobě nestaral a my chceme taky trochu ocenit to, že se ten přístup změnil, protože Národní památkový ústav v posledních letech investoval více než 360 milionů korun do obnovy barokních koníren, bude v té rekonstrukci pokračovat. Barokní terasovitá zahrada je dnes pro návštěvníky uzavřená, myslím, že je to velká škoda, byla to významná část předzámčí a proto jsme se rozhodli podpořit Národní památkový ústav částkou 10 milionů korun na přípravné práce.
1: Na co konkrétně budou krajské peníze využity?
2: Letos vznikne stavebně historický průzkum, příští rok na to naváže projektová dokumentace. My máme uzavřené memorandum s městem Zákupy a Národním památkovým ústavem. Národní památkový ústav se zavázal, že po dokončení projektové dokumentace zahájí rekonstrukci samotnou a zajistí na ni potřebné finanční prostředky. Je to vlastně taková motivační dohoda.
1: A co všechno bude obnova zahrnovat?
2: Projekt počítá s přípravou obnovy nádherných barokních teras, horní i dolní zahrady, historických opěrných zdí, vodního systému, včetně kašen, parkových úprav i restaurátorských pracích na zachovalé kamenné a sochařské výzdobě. Chceme obnovit tento jedinečný krajině architektonický celek a zpřístupnit ho návštěvníkům Zákupského zámku.
1: Tolik hejtman Martin Půta a obnova barokních teras na zámku Zákupy. Pane hejtmane, díky za rozhovor a nashledanou.
2: Nashledanou a všem přeji krásný letní den.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
9: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
10: Serviceplus.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
13: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
14: Asi bouchla hadice.
13: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
14: Co?
13: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
14: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Vypsaná fixa, Vohnout a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026, opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Mariánské slavnosti Nový Bor 15. a 16. srpna. Řemeslný trh, atrakce, kolotoč, pouliční divadlo, parkour, hudba, Voxel a spol, Petr Luftner, Pavel Čadek a další. To jsou Mariánské slavnosti 15. a 16. srpna.
3: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na trase z České Lípy směrem na Mladou Boleslav. Na výjezdu z Jestřebí bude na krajnici probíhat údržba vozovky, tak projíždějte opatrně a nohu s plynou sundejte taky na Děčínsku v úseku mezi Chřibskou a Rybništěm. Tady probíhá oprava povrchu vozovky a provoz je na místě řízen kyvadlově, tak bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Liberecká výšina.
3: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
2: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
3: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
2: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
4: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
5: Na plyn, levně, rychle, bez starostí, Gepi Gas Liberec, LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec Pavlovice.
6: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Musíme se připravit na chladná rána. Zatímco denní teploty budou dál letní, ráno na severu Čech naměříme i méně než 10 stupňů. O víkendu pak mají vedra zase udeřit naplno a naměříme i teploty kolem 35. Nálezy zbraní, nevybuchlých granátů nebo munice nejsou dnes žádnou výjimkou. Lidé je velmi často nacházejí pomocí detektorů kovů. Takový nález je ale nutný nahlásit policii, jinak hrozí trestní stíhání. Co dalšího dělat, říká policejní preventistka Monika Šindlová.
10: Zásadně s tou věcí nějak nemanipulovat, hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu. Neodnášet tu věc na policejní služebnu. V tu chvíli nález se ohrožuje nejen sebe, ale i další okolí. Důležité je místo nálezu si označit, může to být kapesníkem nebo čepicí. Potom odstoupit do bezpečné vzdálenosti a přivolat policii přes linku 158.
9: Policisté následně prostor zajistí a počkají na příjezd pyrotechnika. Letní kino v zahradě Libereckého zámku dneska od 8 večer promítá film Aristokratka ve Varu. Zítra sem můžete vyrazit na koncert liberecké kapely The Cubes. No a v sobotu se na zámku v Liberci koná Den s Rudolfem II., kde navštívíte třeba alchymistickou dílnu a dozvíte se zajímavosti ze života císaře Rudolfa II. A to všechno zdarma. Jablonec bude už ve čtvrtek bojovat o postup do závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Pokud přes RFS Riga postoupí, nechá si Jablonec odložit nedělní ligové utkání na hřišti pražských Bohemians. Zápas by se pak hrál v Dělíčku ve středu 2. září.
11: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
9: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 16 až 20 stupni. Odpoledne budou stoupat maximálně na 21 až 25 stupňů a čeká nás jasno až polojasno.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Další společná hodina před námi. Silvie Válková zdraví celý sever od mikrofonu a k tomu už hraju Blink 182 a All the Small Things.

0: Get Far at the Radio na Hit Radio Kontakt na hodinkách 13 minut po 11. A já mám na vás teď jednu prosbu, zejména na pány. Prosím vás, kamarádi, dáváte si často a rádi takhle přes léto meloun? Tak bacha na ně. Protože se ukázalo, že meloun má ve větším množství stejné účinky jako Viagra. A to se nevymýšlíme, opravdu je to tak, prostě s prokrvením dělá divy, takže dámy, teď je správný čas na to si připsat na nákupní seznam meloun třikrát. No a pánové, jestli jste doteď tvrdili, že ovoce není pořádný jídlo, tak ode dneška už to možná uvidíte jinak. Mimochodem, berete meloun jako ovoce nebo jako zeleninu? Jako botanicky je to ovoce, ale já vám teď možná přetočím život vzhůru nohama, protože správně je to zelenina. Je příbuznej okurkám a dýním. No prostě nás se nepřestává překvapovat ten meloun, co se na něj ještě dovíme. No nic, pojďme radši dál. Na další hity před námi Činasky a Vrchlabí, jdeme na to.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: mě taky hodně baví. Lucas and Steve, Up Till Dawn, další skvělá muzika pro vaše pohodový úterý. Společný dopoledne máme v plném proudu, tak jak to zatím utíká v práci? Dobrý. A co za volantem, jak se jede? No, já doufám, že i ve vašem autě panuje pohodička, my pokračujeme v naší hudební krasojízdě. Já už vám tady chystám další parádní společnost a další skvělý jména, mezi nimi třeba Miley Cyrus a megahit Flowers, k tomu přidám taky duo Michael Schulte a Rehab s hitem Waterfall, no prostě jeden hit lepší než druhý. Tak na to stopro počkejte, skočte si k tomu zatím pro kafe a za chvilku pokračujem.
1: Chrastava má před sebou jeden z nejživějších víkendů léta. Blíží se tradiční svatovavřinecká pouť, ale i další letní akce. Zatímco ve městě finišují důležité investice a chystají se další změny. Co všechno čeká Chrastavu v následujících týdnech, prozradil starosta Michal Canov. Na Hit Radio Kontakt si to můžete poslechnout ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
6: Rohozec, tady jsme doma, přímo v českém ráji.
7: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Českého ráje k sobě domů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio.
6: We were

Michael Schulte, Rehab a Waterfall doznívá na Hit Radio Kontakt. Jsou 3 minutky po 11:30 a my jdeme hodit očkem taky na náš Instagram a Facebook, kde včera ve storíčkách odstartoval další hlasovací souboj. A tentokrát, kamarádi, hledáme vašeho nejoblíbenějšího superhrdinu. Těžký vybrat, protože za mě třeba takovej Spider-Man, to je, na tom já jsem vyrůstala, jo, takže to je obrovská srdcovka, pak puberta, Batman, takový to temnější období, no a třeba ten poslední s Robertem Pattinsonem, to je absolutní majstrštyk. Thor mě třeba taky hrozně baví, takže nevím, no, je to těžký vybrat jenom jednoho a dát mu titul nejlepší superhrdina. No, naštěstí to nemusím rozhodovat já, ale rozhodujete o tom vy, takže mrkněte na naše sociální sítě, hlasujte pro vašeho oblíbence a já už k tomu hraju Rembrandts.

0: Petum Mobile, tohle byl náš dnešní doprovod k samotnému závěru dopoledního rozjezdu. Za chvilku už 11:45 a to znamená jediný, kamarádi, já se pro dnešek loučím. Tak moc díky za to, že jste tady s náma i během úterka. Já doufám, že vám to dopolko hezky uteklo. No a aby vám to utíkalo i dál, tak ode mě budou ještě za malou chvilku třeba Katy Perry nebo Benson Boone a pak už po 12. hodině servírujeme vaše oblíbené srdcovky. Tak i na to určitě počkejte. Mějte se krásně. Zvládněte to v práci a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Tak čau, čau.
1: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Už se to zase blíží. Muž roku 21. srpna v Městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě proběhne volba muže roku za účasti řady známých osobností. Akci podpořili Knihy Dobrovský, VH Print Hlávko, Nové město nad Metují, Dušan Kučera Sloduan Service a nadační fond Kulmen.
4: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Českolipsku v Horní Polici v ulici Karla Hynka Máchy probíhají stavební práce, počítejte tady s omezením provozu. A v Rychnově u Jablonce začaly dneska práce v ulici Na Hranici a ta je až do soboty neprůjezdná, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
3: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio.

0: lidé pro to, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zdali ta aplikace je připravena.
1: V komunálních volbách se tradičně očekává menší účast, než je u parlamentních. Uživatelů e-dokladů by tedy mohlo být zhruba 40 tisíc, což by byl ideální počet pro veřejný test. Sucho v Česku je stále kritičtější, většina vodních toků u nás už dosáhla historických minimálních průtoků nebo se k této hranici blíží. Nejmenší potoky často dokonce vyschly. Vody je málo také ve studnách. Podle výhledu se má situace ještě dál zhoršovat. Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesku v blízkosti stadionu přeložili zápasy na dnešek. Všechna čtyři čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci našeho času. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Kraj se chystá na rekonstrukci Ještědu. Odborníci zkontrolovali stav opláštění vysílače. Součástí prohlídky byla také diagnostika a kontrola důležitých spojovacích prvků konstrukce, u kterých odborníci ověřovali jejich stav a funkčnost. Pravidelná kontrola je důležitou součástí přípravy na budoucí rekonstrukci Ještědu.
3: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Na severu Čech nás odpoledne čeká většinou jasná obloha. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni a foukat bude mírný vítr.
4: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
5: Nádherné slunečné odpoledne přeju, 12 hodin, 3 minuty, začínají nám další srdcovky Hitrádia, tentokrát už druhé v tomto týdnu, kdo by to byl řekl, když je úterý. A vidím, Luci, že je na mě pyšná, že jsem to uměl spočítat.
1: Jsi šikovný kluk, ano.
5: Děkuju, tak málo stačí ke štěstí, alespoň tomu mému. No a co se týká srdcovek, tak i dneska se společně vrátíme do doby, kdy jsme doma měli internet přes vytáčecí mobil, měli jsme tedy mobil modem, měli jsme doma telefony, které byly buď tlačítkový, ta pevná linka, anebo ještě pořád vytáčecí, což mimochodem dnešní děti vůbec neví, jak se dělá, jak se provozuje, to je jako hezký test. No a možná jste doma měli i fax. Měli jste doma fax, Luci?
1: Doma ne, ale myslím, že v nějaké staré práci jsme měli. No.
5: To je neuvěřitelná věc, to mě bavilo vždycky.
1: Zázrak,
5: viď? Je to zázrak moderní doby. Tak jo, tak tady máte hit, který je předělávkou z 80. let. Tohle je rok 2005, United Nations.
4: Hit Radio Kontakt.

0: Uniting Nations, Eno Corrida na Hit Radio, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byla srdcovka tady z roku 2005, je to předělávka starého krásného hitu z roku 1980. My teď budeme pokračovat v srdcovkách dál a samozřejmě WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Jen je tady opět pro vás, můžete mi psát v průběhu srdcovek samozřejmě to, co byste chtěli slyšet, to je jedna věc. Za druhý, pokud vás nějaká srdcovka pobaví, udělá vám radost, klidně to taky hned napište mi nějakou vzpomínku, je třeba, kterou máte spojenou právě s tímhle hitem. No a nebo jenom pojďte zavzpomínat na vaše mládí, na vaše dětství. Jo, co když se řekne vaše dětství, co je první věc, která se vám vybaví, to by mě taky zajímalo. Já když jsem mluvil před chviličkou o tom vytáčecím telefonu, o pevné lince, tak mi přišla tady zpráva od Lení. Píše, ahoj, tak teď si uhodil hřebíček na hlavičku. My jsme vzali naše děti 7 a 5 k babičce, která má doma pořád pevnou linku s vytáčecím číselníkem. Chtěli jsme po dětech, aby nám zkusili zavolat na mobil a nemohli přijít na systém, jak se ten telefon zprovozňuje, jak se vytáčí telefonní čísla. Pořád do toho mačkali, ale nikoho nenapadlo otočit tím kolečkem. Zdraví Léňa. No tak Léni, děkuju za zprávu, já to úplně vidím. Úplně vidím. Za prvý teda. Je skvělý, že babička má pořád doma pevnou linku. Já si už neznám nikoho, kdo by měl doma pevnou linku. Taky dobrý. No a druhá věc je, no takže má doma ještě ten archivní telefon s vytáčecím číselníkem, to je nádhera. Vůbec se nedivím, že ty děti na to neumí přijít. To je jako kdyby my jsme teď, já nevím, sedli do letadla s vrtulí a měli, nebo do auta a měli bychom si nastartovat motor vepředu tou pákou, že jo. Bruce Dickinson právě teď.

0: hra, co? Tarzan Boy a italský projekt Baltimora, nebo Baltimore, to je jedno, my jsme to vždycky říkali Baltimora. Tarzan Boy, srdcovka s číslem 3 tady na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že vám udělala takovou radost, protože to je jedna zpráva za druhou na WhatsAppu Hitrádia s číslem 777-937-777. Jana píše, tahle se ti povedla, je boží, no rádo se stalo. Pak tady mám zprávu o Tomáše, který píše, čau, tak tohle jsem nečekal, Tarzan Boy, připomnělo mi to dětské diskotéky, na které jsme v 90. chodili se sestrou, byli o víkendu a vždycky dopoledne. Mamka nás tam odvedla, čekala na nás venku a my jsme 2 hodiny tančili uvnitř. Dělala se tam mlha, občas i pinová party. Mně bylo 9, sestře 12 a byly to fantastický časy. Rád na to vzpomínám, díky srdcovkám jsem na to teď mohl zavzpomínat. Tarzan Boy, Rules a spousta vykřičníků. No tak to jsem rád. Páni, dětské diskotéky, ty já si vybavuju taky. Vlastně jsem na to úplně zapomněl, takže děkuju za tuhle vzpomínku i já, teďko zpětně. Taky jsme měli u nás na sídlišti, a byl to klub, kde večer byly normální diskotéky, ale prostě o víkendu dopoledne nebo nad ránem, nebo ne nad ránem, jakože třeba kolem 10, tak taky tam vždycky bylo otevřeno na nějaký 2-3 hodky, taky jsme chodili. Zažili jste to? Zažili jste dětské diskotéky, chodili jste a dneska jako rodiče pustili byste děti na dětskou diskotéku dopoledne? Normálně s DJem se světlama. No, dejte vědět, 777-937-777. Když jsme tady u těch diskoték z 90. let, tak co rozhodně nesmělo chybět, jak na diskotéce, tak v kazeťáku, v našich jezevčících, co jsme měli, že jo, tak to byla skupina Two Unlimited, rozhodně. A dáme si píseň, která se nehrála tak často, i když za mě je to právoplatná srdcovka. Jmenuje se Faces. Tady je, na Hitrádiu. Look around you. What do those faces tell you? Faces, joy and pain.

0: Co chtějí dívky? Jo, o tom tady zpívá Christina Aguilera. A je škoda, že to je v angličtině. Zase víme prte.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: 12 hodin, 24 minut. Srdcovka s číslem 5, Christina Aguilera, akorát skončila. Ptal jsem se, jestli si vybavíte ještě dětské diskotéky, jestli se taky chodívávali kdysi dávno. Byly hodně, tedy na konci 90. Tak 777-937-777, tak to je WhatsApp. Sem ke mně do Hit Rádia a těch zpráv je tady strašný množství, tak jenom v rychlosti třeba takhle, čau. No jasně, dětské diskotéky byly nejlepší, s klukama jsme o prázdninách přimluvili rodiče, koupili nám sprej na vlasy a i jsme si nabarvili vlasy, já na zeleno, kámoš na modro. Hodně se hrály Šmoulové, ale na další písničky už si nevzpomenu, jak se jmenovali, takže díky za srdcovky, ten Tarzan se ti poved, Jiří. Díky, děkuji za zprávu. Co tady máme dál? Čvrko, Jirko, čaupelny, hele, tady čaupelny, tak na to kouknu. Čaupelny, na dětský diskotéce jsme se spolu určitě v Plzni potkali. Jsem ze stejného sídliště jako ty, jen o ulici výš. Osobně se neznáme, ale pamatuju si tě ze základky. Sedím v práci v kanclu, poslouchám Hit Rádio a poprvé jsem musel napsat. Ta diskotéka se jmenovala Rádio Disco a občas se to tam i popralo. No jo, takový byl Lochotín. Čusk. Tak tohle. Děkuju. To je tak hezký. To je tak hezký. A ano, opravdu se jmenovala Radio Disco. Já si to pamatuju. A ano, pamatuju si, že se to tam občas i servalo. A to nám prostě bylo 10. Neuvěřitelný. Díky za tu zprávu. Každopádně. Není tady přesný jméno, jenom K, takže K. Tak díky K. Díky K. Tak Men in Black. K. Děkuju. 12 hodin 26 minut, takový aktuální čas, srdcovka číslo 5 už je za náma, takže zbývá jen jedna jediná a to je na vaše přání, tak co byste chtěli slyšet? Klidně něco z těch dětských diskoték, jestli si vybavíte, pokud nevíte, jak se to jmenuje, zkuste mi hlasovkou třeba zaspívat melodii, já to podle toho zkusím poznat. 777-937-777.
2: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě, potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla, to je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
7: Jo.
6: Jakej?
7: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
8: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
9: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
8: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
9: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
10: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelts Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Hit Radio.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: pocitem Houdini. Je 12 hodin 36 minut, za chviličku ještě stihneme možná Savage Garden, takže se vydáme na cestu k měsíci a zpátky, uvidíme. Teď ale srdcovka na vaše přání na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 777-937-777, tak to je WhatsApp sem ke mně do Hit Radio, kam píšete, co byste chtěli slyšet. Srdcovce na přání, no a opět děkuju za všechny zprávy, ale vybírám tady zprávu od Erika, který mi trošičku polechtal ego. Eriku, děkuju, to bych občas jako potřeboval častěji. A píše, čau Jiří, pravidelně poslouchám srdcovky a smekám klobouk a otáčím kšiltovku kšiltem dozadu z toho, jak nás umíš vrátit do dětství a puberty. Dneska máme rádio opravdu s volume doprava a bavíme se celá kancelář. Jestli bys tam zandal tuhle věc, tak si mistr, my to tady vypnem a jdeme domů. Tak jo, Eriku, myslím, že máte volno. Jsem velmi překvapený z tohohle výběru, ale zároveň strašně potěšený, protože je fakt, že tohle jsem taky jako neslyšel dlouhou dobu a přitom na začátku 90. když i já jsem byl dítě, tak tohle jsme jako chtěli slyšet úplně všude. A čekali jsme u toho rádia, aby jsme si na kazetu mohli nahrát tady ten song a ideálně dvakrát po sobě, protože byl fantastický, byť naši rodiče ho tenkrát úplně nechápali. A nesnášel jsem, když do toho někdo vlastně z tehdejších mých kolegů, kteří tady seděli na stejný židli jako teď já, tak do toho prostě kecali, jo? Protože je to dlouhý, má to přes 4 minuty a oni to prostě potřebovali zrychlit. Tak já to neudělám s odkazem pro nás, pro všechny, kdy někdy jste nahrávali písničku z rádia a někdo vám do toho skočil a začal do toho žvanit, tak chápu, jaký nervy jste měli, tak za všechny mý kolegy se zpětně takhle jako omlouvám a na oplátku vám teď tuhle verzi pustím celou, bez toho, aniž bych do toho řekl slovo. Takže na Hit Radio, začátek 90. let, Snow a Informer. What's up, man? Hey, yo, what's up?

0: celá verze, 4 minuty 23 vteřin. Informer, tak to je srdcovka na přání, tady na Hit Rádiu. Jste si možná říkali, páni, co to poslouchám za rádio, to je neuvěřitelný. No tak nemáte zač, takovýhle jsou naše srdcovky a doufám, že jsem vás teď zachytil ještě někde jako v příjemném okamžiku, třeba po obídku, kdy ještě vysedáváte venku na terásce. Je to super restaurace, protože tam poslouchají Hit Radio, takže jste si mohli užít tuhle krásnou srdcovku na přání. Samozřejmě, že se vracíte do práce, řídíte, takže si dáváte nějaký ochucený nealkoholický nápoj, že ano. A právě to je jako docela zajímavý. Protože my máme podcast, který se jmenuje Chytrý jak rádio. A náš kolega Kuba Urban tak si povídal s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. A řeč byla právě například o ovocných chutích, který patří k tomu českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. Kdy teď můžete ochutnat kombinace černý rybíz a třešeň. A taky citron a bezinka, anebo meruňka a meduňka. Jo. A docela dobrý dotaz byl, proč se vlastně kombinujou tyhle chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu, tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to, kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Tak tady máte jasně danou odpověď. Celý podcast Chytrý jako rádio si můžete poslechnout na webu Radia.cz a taky všech streamovacích platformách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. kvkuchyně.cz.
4: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
5: Je, rád vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
4: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ. Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně. Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
8: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
9: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
11: Rodinný dům ve Studénce na Novojičínsku za 7,5 milionu. Chata Český Krumlov Latrán za 3,5 milionu. Byt 1 plus 1 v Lubočkách na Olomoucku za 2,5 milionu. Chalupa v Červené vodě na Ústecko-Orlicku za 7,5 milionu. A chalupa ve Vestci na Náchodsku za 4 miliony 790 tisíc korun.
10: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
13: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
14: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
15: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nadia krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě než se podíváme, kde se co děje, je na čase kouknout taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Liberecku ve Stráži nad Nisou ve Svárovské ulici se srazila dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. A na trase z Turnova do Jablonce nad Nisou u odbočky na Dobrou vodu narazilo osobní auto do svodidel. Počítejte s omezením, ale kolony se netvoří. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Společnost

0: starostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
0: Na plyn, levně, rychle, bez starostí, Gepi Gas Liberec, LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec, Pavlovice.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
1: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u

0: láká častěji k vodě, velké oblibě se těší opět také paddleboardy. Můžou být výbornou sportovní pomůckou nebo nám sloužit k relaxaci. Jaká pravidla je ale nutné dodržovat, připomíná za vodní záchrannou službu Daniel Vičan.
1: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. Druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na ně.
0: Součástí výbavy by měly být také záchranné vesty. A teď se ještě podíváme k nám.
2: Odpůrci silnice Českým rájem vyzvali stát, ředitelství silnic a dálnic, ministerstva, kraje a obce, aby upustili od přípravy dálnice D35 v severní trase a zaměřili se na jižní variantu. Výzva je reakcí na to, že úsek Turnov u Libice je nově připravovaný v celé délce jako čtyřproudá dálnice. ŘSD o jiné trase neuvažuje.
3: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: V Turnově je 21 stupňů, v Jablonci 19 a v Tanvaldu 18. Odpoledne budou teploty na severu Čech stoupat na 21 až 25 stupňů a bude většinou jasno.
4: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: 1 hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, přeju pohodové úterý. Máte úplně spálený trávník na zahradě nebo na chalupě? Díváte se do vyschlé studny? Chcete vyrazit s partou na vodu, ale nepůjčí vám rafty, abyste je neprodřeli? Tak nejste sami. Sucho nás sužuje extrémně. Některé řeky tak dokonce mají hladinu tak nízko, že odhalujou věci, které desítky let nebyly nad hladinou. Díváme se tady i s Lucí na výhled počasí a vypadá to, že by mělo taky trošku pršet, ale asi to nebude nic tak zásadního.
0: Já se do těchto předpovědí radši pouštět nebudu, ale možná o víkendu.
5: Je pravda, že jak já říkám, meteorolog je člověk, který naprosto přesně dokáže vysvětlit, proč mu nevyšla včerejší předpověď. Ale chce to věřit. Budeme věřit, že trošku zaprší. Tak si dáme i Imagine Dragons Believer.

Pitbull, Back in Time, tedy zpátky v čase, posloucháte Hit Radio a zpátky v čase se dostáváme a vracíme každý den od pondělí do pátku ve 12 hodin v srdcovkách. No a zítra zaspomínáme ve 12 hodin na dětské tábory. Tak si úplně říkám, když tady koukám na to počasí a na všechny ty zákazy, chudáci děti v dnešní době, co jsou na táborech, ty si asi ani neužijou pořádnou stezku odvahy, jak je kvůli vedru a suchu zakázáno rozdělávat oheň. I když teda viděl jsem nějaký fotky teď z aktuálních táborů, a tam vymysleli to, že dávají svíčky, jo, který lemujou tu cestu, že jo, tu stezku odvahy do nějakého toho cíle, tak je dávají do sklenic od kompotu, od okurek a tak podobně, což vlastně jako chápu, ale taky nevím, jestli to je úplně jako nejlepší nápad zrovna tady v těch vedrech. Takže to je prostě věc, o kterou děti asi jako přicházejí. Nicméně, pokud vy byste si chtěli udělat sami nějakou takovouhle stezku odvahy, tak opravdu se svíčkama do lesa nechoďte. Dokonce tak už je zakázáno, když jdete třeba venčit psa do přírody, že jo, na čerstvý vzduch a je to na vás moc a potřebujete si dát cigárko, že to vaše tělo nezvládá tu dávku čerstvého vzduchu, tak ani to, jo, ani to se samozřejmě v tomhle horku nesmí jít takhle s cigaretou s tím rozdělaným ohněm. Takže bacha na to, dávejte opravdu velký pozor. Neříkám, že to je za pokuty, ale logicky, jo. Když vidíte, jak to kolem vypadá, tak takhle ten otevřený oheň v přírodě není teď momentálně dobrý nápad. A možná je to pro vás teď třeba taková malá motivace k tomu to trošku omezit. My si dáme na Hit Radio další hit od skupiny Cars, jmenuje se Breathless, takže bez dechu, no, tak to znáte sami, jo, tak to máte ode mě tady na tu odvykačku. A zkuste to, já vám fakt jako držím palce. Kdy jindy začít přestat kouřit než dneska? Pojďte do toho. Tady Hit Radio.

0: Basta.
1: Markéz, Vajemos, Kumpanieros, posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut. Teď jsem chtěl mluvit o velmi zásadní věci, ale místo toho tady přečtu SMS, která mi přišla na WhatsApp 777-937-777 od velmi naštvaného Lukáše a píše: čau, tak ti pěkně děkuju, před chvíli jsme se vrátili z rauchpauzy a kolega říká: mě v tom horku to cigo snad už ani nechutná, nenecháme toho? Říká mu: jsi se zbláznil, mám 3 děti, 2 psy, tchýni ve vchodě, to nedám. Mám nervy na pochodu, drží mě v celku jenom to cigo. Když ho vynechám, tak někoho zabiju. A první, co v rádiu slyším, je, jak říkáš: hele, přestaňte kouřit. A kolega na to: kámo, to je znamení. Tak děláš si ze mě, a teď je tady spousta slov, který přečíst nemůžu. A zpráva pokračuje dál. Nemůžeš radši mluvit o něčem jiným, třeba o tom, že jestli se vám dneska opravdu nechce, tak se i tak hecněte a jděte večer na pivo. To by mi pomohlo víc. Díky moc, Lukáš. To je skvělá zpráva, Lukino. Hele, na rovinu, to po mně nechtěj, já jsem nekuřák, takže já tyhle chytrý, blbý motivační keci ohledně přestat kouřit, tak to já budu mít pořád. Ale je taky pravda, že jsem se narodil ve městě piva a moje máma už mě jako miminko kojila na 7. schodě, abych měl správnou teplotu mlíka, takže já s tou druhou částí samou sebou jako souhlasím, to se klidně hecněte, ale zároveň nenechte si do ničeho kecat, vždyť je to váš život. Řekni, je to můj život, it's my life. A to je taky hit, který si tak dáme už za chvíli. Hezká inspirace pro mě do dalšího playlistu tady na Hit Radio. Takže Bon Jovi, už za chviličku.
2: Kdo se stane letošním andělem mezi zdravotníky? Slavnostní večer se uskuteční 22. srpna v Městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě od 20 hodin. Generální partneři akce jsou producent Miroslav Dvořák, Autostyl Trutnov a Knihy Dobrovský.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
9: Asi bouchla hadice.
8: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
9: Co?
8: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
9: Chlapi, jedem do Hostru!
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
12: Atava!
0: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
0: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
13: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
1: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Radio.

vteřina Marie Tichá ve 13 hodin a 36 minut. Posloucháte Hit Radio. S vámi je Jirka Plnář a mám na vás teď takový malý test. Jednoduchý tři otázky. Odpovídáte 1 až 10, jo? Tak schválně. Takže, kolik stran má trojúhelník? Říkáte 3? Výborně. Kolik měsíců je půl roku? To je taky jednoduchý. 6. A kolik planet má naše sluneční soustava? Než to spočítáte na prstech. 8. Výborně. To je taky správná odpověď. Pokud jste na všechno odpověděli správně, tak ode mě máte 3000 korun. Takhle jednoduchý to je. A vyhrát si můžete mnohem víc. V dokonalé desítce Hit Rádia. 10 otázek, 10 000 korun a to na tank kartu Easy od Orlenu, abyste mohli jezdit zadarmo a využívat i další epické slevy, protože s tank kartou Easy máte po celé léto až do konce prázdnin, tedy do 31.8. slevu až 2 koruny na litr, podle toho, jaké palivo tankujete. A jestli nemáte tank kartu Easy, tak vám stačí Orlen aplikace v mobilu a s tou máte epické slevy každé pondělí, taky až do 31.8. Dokonalá desítka, kdy hrajeme? V pátek, v čase 12 až 15 tady na Hit Radio. Podrobnosti tak ty najdete na našem webu hitradio.cz. No a my pokračujeme dál, slíbil jsem Bon Jovi, tak tady jsou Bon Jovi na Hit Radio.

0: Mine na Hit Radio, 13 hodin 42 minut, je 11. srpna. Jestli dneska slavíte narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší. Společně s vámi tak bude oslavovat také i Miraj Navrátil, frontman skupiny Miraj, který dneska bude mít taky už docela slušný požár na tom dortu. 34 svíček, to je dohromady 7, 7 šťastná, tak pokud máte úplně to samé číslo, tak tenhle rok bude váš, jo? Jedno štěstí vedle druhý. Což doufám, že nebudete chodit akorát kolem rozbitých zrcadel. Je to tak. Ne, počkejte, obráceně, to je 7 neštěstí. Jo, takže vy jste vlastně v pohodě. Tak váš rok je naprosto v klidu. Vy můžete klidně v pohodě procházet zrcadlovým sálem. Kate Ryan za chvíli, Script Will.i.am také. No a my za celé Hit Radio přejeme všechno nejlepší.
1: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
2: Tak to musíme do Spoltexu.
1: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
2: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
1: Tak už pojeď.
2: Spoltex.cz.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
6: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Mariánské slavnosti Nový Bor 15. a 16. srpna. Řemeslný trh, atrakce, kolotoč, pouliční divadlo, parkour, hudba, Voxel a spol, Petr Luftner, Pavel Čadek a další. To jsou Mariánské slavnosti 15. a 16. srpna.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štíhá mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Go-

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chelsea Tim Austin ve 13 hodin 57 minut. Jestli máte pocit, že v práci takzvaně plavete, že nic nestíháte, no tak nevím, třeba vám v tom pomůžou zprávy, protože jsou tady dokonce frajeři, kteří umí plavat fakt jako výborně a teď nás reprezentují na mistrovství Evropy v Paříži. Jak se jim daří, našim plavcům Honzovi Čejkovi a Mírovi Knedlovi, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 14 hodin. No a po zprávách můžu nabídnout například Snow Patrol, bude taky Shawn Mendes a Camila Cabello. Teď ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. K dopravní nehodě došlo mezi Hodkovicema nad Mohelkou a Dlouhým mostem. Zdržení je tady minimální. S omezením počítejte dneska na trase z České Lípy směrem na Mladou Boleslav. Na výjezdu z Jestřebí bude na Krajnici probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
7: Matrace za hubičku.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
9: Franto, kde jsou ty maliny?
10: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
9: Taky zavakuovaný.
11: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
12: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
13: Service Plus.cz.

0: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci dál zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda po dešti neodtekla hned pryč. Jaké kroky podniká proto stát, popíše mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
3: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městě a obcích.
2: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale také zásobou pro suchá období. Výjimečná možnost sledovat zatmění slunce se zítra naskytne mnoha pozorovatelům v Evropě. Úplné překrytí nastane kolem 8:30 večer na minutu až dvě, viditelné na Baleárských ostrovech a částech Pyrenejského poloostrova. O něco dříve také v části Islandu a Grónska. U nás budeme sledovat částečné zatmění. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Další český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě stejně jako Darina Nabojčenko na motýlkářské 50. a Jakub Jan Kirše na 100. kraulem. Teď se podíváme k nám.
4: Fotbalisté Jablonce se poprvé v klubové historii představí na lotyšské půdě. Už ve čtvrtek budou bojovat o postup do závěrečné.

ochlazení oproti minulým dnům. A tak si tady u nás na Hit Radio uděláme takový malý kubánský odpoledne. Dáme si Shona Mendese, Camilu Cabello, hit Señorita. No a za chviličku, hned po tomhle hitu, taky náš pravidelný pořad Pravda nebo Bullshit. I dneska budu zvědav na váš názor. Bez obalu. Tady na Hit Radio.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a protože je úterý 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další den našeho diskuzního kroužku, kde si můžeme povídat ve vysílání Hitrádia na rovinu, bez obalu. Mám tady další průzkum a budu chtít vědět váš názor, co si o tom myslíte a zjistíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu nebo nemají. WhatsApp je 777-937-777. A to téma pro dnešek zní...
1: Vědci
0: tvrdí, že průměrná žena se omluví až po 9 hodinách. Tak, teď. Na první dobrou, co já teda jako musím říct, tak tady obrovsky, ale obrovsky opravuju vědce, protože žádná žena není průměrná. To jako v každém případě. To jsou tady úplně mimo, takže...
1: Vědci.
0: Běžte domů, jo? Ale je to tak, dámy, jo? Každá z vás jste výjimečná, mimořádná osobnost a jen velmi zřídka se stane, že se vám něco nepovede. Tím ale jako vůbec nechci říct, že byste i tak neměli pravdu. A nebo že by to byla vaše chyba. Ne, naopak, pořád je to naše chyba. Ale může se stát, že se... Ale tady se mnou pořád Lucie kouká na mě, jak se ho vybruslím. Ale může se stát, že je třeba nějaký moment, kdy vy usoudíte, že teda, i když nemusíte, že se teda jako omluvíte.
2: Tebe poslouchá manželka? Protože to tak zní, promiň.
0: To bych ještě mluvil vyšším tónem.
2: Ale máš pravdu.
0: Ale mám pravdu, že jo? No, výborně.

0: Tak 9 hodin, co si o tom myslíte? Dámy, když jako se něco stane, vy vychladnete a pak si řeknete, hele, tak asi to udělám. Je 9 hodin jako ten průměrný čas, teda těch 9 hodin, je to dostačující? Nebo je to tak? Mají v tomhle
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? A proč já si to dělám, takovýhle téma? Jsme mohli mluvit o pivu třeba. Tak dejte vědět, co si myslíte. 777-937-777 je WhatsApp Hitradia, teď Samfeld a Jonas Blue.

0: Snow Patrol na Hit Radio chviličku před 14:15.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady mám velmi tenký led a téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že žena se v průměru omluví až po 9 hodinách. Nebo nejdřív po 9 hodinách. Jsem si to trošku opravil, pokud jste poslouchali před chviličkou, oni to ty věci pojmenovali trochu jinak, tak takhle se o tom mluví docela dobře, že tedy žena se v průměru omluví nejdříve po 9 hodinách. Co vy si o tom myslíte? 777-937-777. Mám tady samozřejmě nějaké hlasovky, na ty jsem se těšil vždycky nejvíc.
2: Mám tu aktuální příklad ze včerejška, protože s ním na dětský tábor dělám vedoucího a s mojí kolegyní jsme se úplně nepohodli. Samozřejmě jsem měl pravdu já. A kolegyně, pozor, přišla po 3 hodinách se mi omluvit, že jsem měl pravdu. Takže možná je tam naděje, že ženy se chodí omlouvat i dříve, když si uvědomí chybu. Hezký den.
0: Dobře, absolutně to dneska nebudu komentovat, mám k tomu spoustu věcí, co bych tomu řekl, ale dneska si je nechám pro sebe.
3: Jirko, tak prosím tě, pokud už se nějaká ženská opravdu někdy omluví, tak to rozhodně není 9 hodin. Ale možná tak 9 dní, možná i 9 týdnů. Dřív to rozhodně není. Čau.
0: Díky za další hlasovku. Ženy, co vy k tomu? Jo, to by mě zajímalo. Tak mám tady další hezkou zprávu. Ahoj, nevím, jak jinde, ale u nás platí doma pravidlo, že za prvé žena má vždycky pravdu a když ne, tak platí pravidlo druhé, stejně má pravdu, takže žádná omluva. Další zpráva od Jany. Tak, jsem zvědavej. Co se týká tématu, tak tomu nevěřím. V mém případě, pokud jsem udělala chybu, tak se omluvím hned. A občas mi říkají, že se omlouvám až moc. Tak se učím moc neomlouvat. Tak výborně, výjimka nám potvrzuje pravidlo. Děkuji Janě za zprávu. Další zprávy. Máme tady nějaké hlasovky. 777-937-777.
4: Ahoj, tak je teda zarazilo, tak je to průměrná žena. No, asi nejsem průměrná žena, ale já osobně, pokud něco pokoním a je na čase se omluvit, tak se omlouvám celkem rychle, určitě mi to netrvá 9 hodin, no. Ahoj, Hanka.
0: Johanko, taky děkuju za krásnou zprávu, za hlasovku. No tak dobrý, tak to není tak špatný. Takže dneska jsme se dozvěděli téměř to, že ženy se opravdu dokáží omluvit, i přesto, že to je naše chyba, a zároveň, takže to netrvá až 9 hodin. A nebo jo, co vy si o tom myslíte? Ještě tomu dáme jednu šanci. 777-937-777.

0: Deštník, to je věc, o který si aspoň zaspíváme, to nějakou dobu ještě potřebovat nebudeme. 14 hodin, 21 minuty s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: Je na čase, aby jsme zjistili, jestli
1: vědci
0: mají pravdu nebo nemají, když tvrdí, že žena se průměrně omluví nejdříve po 9 hodinách. Co si o to myslíte, píšete na WhatsApp 777-937-777, kde má také hezkou zprávu. Ahoj, tak například moje žena se ještě neomluvila za 16 let ani jednou, tak rozhodně není průměrná. Taky dobrá zpráva, děkuju. Ahoj, já se prostě neomlouvám, myslím si, že když má pravdu, tak mu to dojde. Zdraví Dana. Tak je dobrý. Další zpráva. Když si chybu uvědomím posléze, tak raději nečekám a omlouvám se vlastně hned. Já bych si to pak taky mohla rozmyslet. A všecko by to šlo do ztracena. To je hezké. Jen tady bych se zeptal, jak dlouho je to posléze? Jsou to hodiny, dny? Nebo kdy? Jaký je časový interval posléze? No, tak i tak, pojďme to rozhodnout, jak to vypadá. Myslím si, že dneska jsme tady jasně na Hit Radio díky vám rozhodli, že
1: vědci
0: nemají pravdu v tomto případě, jo? Že to není po 9 hodinách. Myslím si, že někdy je to ve výjimečných případech dříve a někdy to prostě není třeba vůbec. A pokud k té omluvě dojde, teď děti si zaspou uši, když mají prázdniny, tak přišla mi tady krásná zpráva, která asi vysvětluje úplně všechno od Nikol a ta píše. Vzorec výchovy doma. Dcera se ptá maminky, maminko, a jak se žena omlouvá muži, když neměla pravdu? Maminka odpovídá, se nepose.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Liberecká výšina.
8: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
7: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
8: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
7: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
9: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Další diskotéková píseň, která působí docela optimisticky, ale nakonec je vlastně o tom, o prosbě, aby nelámala srdce. No, zlomený srdce to k létu taky patří, ale vlastně jako jenom díky tomu, tak zažíváme ty letní lásky, že jo? Tak jenom pokud jste ještě jako žádnou nezaznamenali, tak a jste single, tak je 11. to znamená, že máte ještě jeden týden, dva týdny a kousek k tomu, abyste nějakou letní lásku ještě stihli prožít, jo? Teoreticky můžete ještě na festivalech, těch festivalů bude ještě strašně moc, můžete na dalších koncertech, počasí k tomu fakt jako vybízí vyrazit ven a nebýt doma večer, takže pokud byste chtěli vědět, kam vyrazit, tak doporučuji, podívejte se na web hitradio.cz, tam pro vás máme samozřejmě zásadní informace, stejně tak jako na našich internetech, na sociálních sítích, na Instagramu i na Facebooku. Tak i tam přinášíme aktuální info o hudebních festivalech, kam se určitě vyplatí vyrazit. A kdo ví, možná, že třeba nějakou pozvánku dneska uslyšíte taky i mezi 15. a 18. hodinou od naší odpolední show, která se na vás už těší.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Úterý jako malované, venku krásně a ty nejlepší hity na severu Čech, co víc si přát. No tak třeba strávit krásný čas se svojí dcerou. Dnes si totiž připomínáme Den otců a dcer, tak pokud nějakou máte, nezbývá, než jí napsat, ať má hezký den a více probereme za chviličku v rámci odpolední show na Hitradio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si ve 14 hodin 3 a 40 minut. My jsme si dneska vzpomněli, že Mirai má dneska narozeniny, takže za Hit Radio přejeme všechno nejlepší. Pokud i vy 11.8. slavíte narozeniny, tak taky přejeme všechno nejlepší. No a protože se blíží 15. hodina, tak si taky popřejeme všechno nejlepší, protože se blíží taky naše odpolední show. Já se na vás budu těšit zítra, opět mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás čeká naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. A zároveň je zítra 12.8., takže bude velká nebeská podívaná, částečné zatmění slunce. Tady koukám celý dopoledne a odpoledne, jestli ještě někde prodávají takový ty speciální brejle, abych jsem se mohl podívat, tak samozřejmě s křížkem po funuse. No, už asi jako nejdu sehnat. A tak zítra mezi 12. a 15. společně taky probereme nějaké možnosti, jak jinak se podívat na zatmění slunce, aby jsme se opravdu jako nezničili zrak a nedívali se na to jenom tak bez jakýkoliv ochrany. To zítra bude mezi 12. a 15. a samozřejmě ve 12 hodin také i srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář a přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny stihneme ještě třeba Velšly Arms s hitem Legendary. Nebude chybět ani Huntrix. A k tomu Wiz Khalifa a Charlie Puth. Tak se mějte krásně.
1: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jaký?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
6: Od dvou odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
5: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
6: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor si dávejte na trase z Jablonného v Podještědí směrem na Mimoň u odbočky na Stráž pod Ralském. Probíhá tady vyšetřování nehody osobáku s autobusem. Projíždíte s opatrností.
0: A pozor na trase z České Lípy směrem na Mladou Boleslav. Na výjezdu z Jestřebí bude na krajnici probíhat údržba vozovky.
1: Vaše dopravní info volit na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
3: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemlínková, hezké odpoledne. Spotřeba energií v Česku letos roste. V prvním pololetí lidé meziročně spotřebovali o 2,8% více elektřiny a o 3,3% více plynu. Spolu se spotřebou rostla také výroba elektřiny. Výrazně se zvýšil i tranzit plynu přes české území. Vyplývá to z dnešní zprávy energetického regulačního úřadu. Na středeční zatmění slunce se Češi chystají ve velkém. Speciální brýle už jsou v e-shopech vyprodané. Úkaz bude viditelný ve středu večer, kdy ho budou hvězdárny sledovat společně s návštěvníky. Pozor ale na oči. Odborníci doporučují jen speciální ochranu, jinak je možnost poškození zraku. V Rusku hoří dvě velké rafinérie. V noci na dnešek vypukl požár v rafinérii v Komsomolsku na Amuru. Později vypukl požár také v Orsku v Orenburské oblasti. Areály se podle dostupných informací staly cílem ukrajinských dronů. No a zemětřesení v Kolumbii si vyžádalo nejméně 160 obětí, informuje agentura Reuters. Stovky lidí jsou zraněné a záchranáři dál pátrají po pohřešovaných, takže se počet obětí může ještě zvýšit. Jen ve městě Cali je podle prezidenta pohřešovaných na 188 lidí.
4: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Na severu měříme aktuálně 21 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhají na 24, máme jasno a takhle to čekáme po celý odpoledne.
2: Hit Radio Kontakt.
6: Dvě minutky po 15. hodině ladíte Hit Radio Kontakt a startuje konečně odpolední show s Deňou Janečkovou a Jirkou Krupicou.

nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt, věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi

0: 9 minut po 15. hodině vyladíte Hit Radio Kontakt. Tohle byla Lady Gaga, její abrakadabra. No a přátelé, dneska 11. srpence si připomínáme Den otců a dcer. Ano, je to takový to, vemte dceru do práce, ale dneska je to vemte dceru do práce a pak ji vemte na kafe a pak ji ideálně vemte večer do kina a prostě udělejte si spolu s dcerou jako hezký
1: a
0: den.
1: A nakupovat jsi zapomněl.
0: Nakupovat jsem zapomněl. Já se přiznám, že já bych hrozně chtěl mít dceru, už jenom z toho důvodu, abych se mohl pořídit tričko s nápisem Mám krásnou dceru a taky lopatu, zbraň a alibi.
1: To je hezký, vždycky, když to takhle taťkové prožívají, někdy to prožívají až moc a třeba dceru zapojujou i do těch funkcí, který by mohl mít spíš chlapec nebo syn, nebo tak.
0: Jako myslíš lov třeba? Nebo?
1: Ne, vím, že třeba moji kamarádky mají hodně často taťku, se kterým třeba dělají takový ty chlapský záležitosti. Víš, že třeba opravují auta, nebo třeba myjou auta, nebo třeba sekají zahradu, chodějí spolu na fotbal a podobně. Takže tohle se mi jako hrozně líbí.
0: Já se musím přiznat, ano, naše kolegyně Silva je jako obrovský znalec fotbalu. A já si vedle ní vlastně připadám blbě, protože v rámci těch stereotypů, já jsem chlap a měl bych se mě mega vyznat. A Silva, že by měla být takový to, jo, jasně, tam se kope do míče a máme to přesně naopak. Jakože já prostě vím, že jsou tam velký branky a tráva a na ty si to jako hraje. A to jako všechno, co vím o fotbale.
1: Kamarádi, jaký máte vztah se svými dcerami? Spíš teda tatínku se ptáme, ale zároveň se můžeme zeptat i maminek, jaký máte vztah se svým synem, třeba naopak. To nám dávejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404 a do té doby se jdeme dát další pecky. Právě teď BB Rexa, Faithless a taky New Religion.

0: Přátelé, viděli jste aspoň jeden díl Harryho Pottera, ve kterém byl Dobby? Viděla jsi někdy? Víš, kdo je Dobby?
1: Vím, kdo je Dobby, každopádně úplně fanoušek Harryho Pottera se přiznám nejsem, takže jsem neviděla asi žádný díl.
0: To nevadí, vůbec to je úplně v pohodě. Nicméně Dobby je velmi jako jedna z nejpopulárnějších postav úplně celé té série. Je to prostě roztomilý, chytrý, hodný skřítek domácí, který prostě se ještě obětuje za Harryho a umře v tom filmu. Omlouvám se, že jsem to někomu vyspojiloval, ale po tolika letech už je to v pohodě. Prostě Dobby umře. A na místě, kde se točila ta scéna, to je taková pláž prostě v Anglii, kde se točila tato scéna, tak fanoušci Harryho Pottera postavili hrob Dobbyho a chodí se tam prostě mu dávat tam svíčky, zapalovat a tak. Nicméně přes tuhle pláž, respektive po tuhle pláží, měl vést nějaké strašně důležité elektrické vedení mezi Anglií a Irskem. A fanoušci fiktivní postavy, ať jsem, jako mám rád Harryho Pottera, mám rád Dobbyho, ale tohle mi přijde jako hustý. Fanoušci fiktivní postavy zpěty k té fiktivní postavě zařídili, že prostě za mnoho peněz, nevím, jestli to jako jednotky, desítky, tisíc, stovky, tisíc, zkrátka odklonili, zařídili to, že se odkloní celá ta trasa toho elektrického vedení, aby se vyjela téhleté pláži a vedla prostě jinudy, aby se jako nezneuctilo místo, kde byl ve filmu pohřbený Dobby.
1: To je přesně, jakmile se to začne prolejvat do té jako reality, tak už je to někdy jako trošku ošílenství mi přijde, jo? A zrovna jsme se o tom před malou chvilkou bavili s naší Denčou, že přesně jdeš po ulici a poznáš člověka, který fakt má rád Harryho Pottera. Nevím proč a nevím, jestli to máte stejně, i vy, nebo třeba i ty, že se fakt podíváš na člověka a víš, že to je třeba fanoušek Harryho Pottera a něco takového by třeba udělal.
0: Já jsem zažil, když se v Praze na zastávce metra poprali dvě holky, protože jedna měla šálu Nebelvíru a druhá z Miozelu.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
3: Matrace za hubičku.
4: Ahoj holky, tak jdete na casting?
5: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
4: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
5: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go!

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Mariánské slavnosti Nový Bor 15. a 16. srpna. Řemeslný trh, atrakce, kolotoč, pouliční divadlo, parkour, hudba, Voxel a spol, Petr Luftner, Pavel Čadek a další. To jsou Mariánské slavnosti 15. a 16. srpna.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!
6: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
7: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park a Up From The Bottom. Kousek, který rozhodně dobil baterky všem z vás, kdo právě teď třeba jedete z práce, nebo už si vychutnáváte odpolední kávu, nebo vlastně úplně při čemkoliv.
1: Já musím říct, že tahle ta hodina v našem playlistu je taková jako moje hodina, protože jako Linkini. A teďka přijde Freddy, jako já jsem prostě úplně v nebi. Přátelé, opět tady máme historické okénko, ale jdeme mnohem hlouběji. Nejdeme totiž jenom do doby před Déňou, ale jdeme tentokrát do doby i před Jirkou, a to do roku 1985. To já nebyl ještě ani v plánu. Před námi je totiž...
0: Já taky ne.
1: No, myslím, že vaši se ještě ani neznali, ne?
0: No, mojí mamce bylo, hele, 8, takže...
1: Tak to se asi ještě neznali.
0: Asi ještě ne, no.
1: OK, před námi Queenie, Freddie Mercury a hlavně jejich Living in My Own, naprosto fenomenální skladba.
0: Takže si to pojďte užít.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, David Kushner a Daylight doznělo právě před málo vteřinkama. No a my jsme se dneska bavili o tom, jaký máte vztah třeba otec s dcerou nebo matka se synem a píšete nám docela zajímavý odpovědi k nám na WhatsApp.
1: Ano, píše třeba Honza, máma mi ještě dneska po telefonu řekne, vzal si smekinu, je mi skoro 30 a nejhorší je, že ji většinou opravdu nemám. Je to tak, Honzo, mně bude 40 a do dneška, když odjíždím od mámy, tak mě říká, buď hodný a pracuj.
0: Buď hodný a pracuj. Prostě ty maminky mají takovýhle, víš, jakože takový ten, věděj moc dobře, znám tě svoje, jako svoje vlastní boty, takže tomu naprosto rozumím.
1: Taky píše Nikča, když jsem byla malá, táta všechno upravoval. Dneska už bydlím sama, ale stejně mu pošlu fotku kapajícího kohoutku a čekám na instrukce. Je to tak, ale to, Niky, věř mi, to není otázka jako dívek, my kluci jsme si to taky někde museli naučit, takže když jsem třeba kamarádkám, spolužačkám chtěl nalepit zrcadlo na jejich novém bytě na střední, tak jsem taky volal tátovi, jako hele, jak je mám koupit lepidlo.
0: Já jsem naopak třeba taky pořád vždycky volala mámě. Víš, moje máma je taky takový chlap, který jako vždycky všechno opraví a vždycky všechno ví, ať už je to kapající kohoutek, nalepení zrcadlo, a nebo jenom jestli je dopečený maso tak, jak má být. Takže dneska víte co, popřejte všem rodičům hezký den, nejenom otcům.
2: Chrastava má před sebou jeden z nejživějších víkendů léta. Blíží se tradiční svatovavřinecká pouť, ale i další letní akce. Zatímco ve městě finišují důležité investice a chystají se další změny. Co všechno čeká Chrastavu v následujících týdnech, prozradil starosta Michal Canov. Na Hit Radio Kontakt si to můžete poslechnout ve čtvrtek.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
5: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
6: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
5: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ. Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
12: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
13: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.

0: informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Kid Cudi a taky Memories. A my se pojďme podívat do nějakých trošičku Memories.
1: Ano, jsou to velké Memories. Vrátíme se zpátky o 144 let, kdy byla v Praze zprovozněna úplně první pevná telefonní ústředna u nás v Česku. A to mi přivádí k jedné takové myšlence, co je jako zajímavé. Jo? Mm-hmm. Všimni si, že posledních pár desítek let, třeba 20 let, prostě postupně mizí z ulic pevné linky, jako ty automaty. Mm-hmm. A přitom to je jediný způsob, jak se dostat z Matrixu. Náhoda? Nemyslíme si. Možná je to taky tím, že máme mobilní telefony a nepotřebujeme telefonní budky. Ale co když se prostě nemůžeme díky tomu dostat z Matrixu? No, je to paráda.
0: To už jsou prostě konspirační teorie, jakože... No, třeba je to tady na nás všechno ušitý. Kdo ví? Klidně nám dejte vědět, jak to máte vy, jestli to vidíte podobně jako my.
1: Chtělo by to červenou pilulku.
0: Words like violence.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor v Tanvaldu, v Palackého ulici probíhají tady práce na vozovce, očekávejte omezení provozu.
0: A pozor v Liberci, v Krajinské ulici u křižovatky se s Hořeleckou, boural tady kamion do značky, projíždějte opatrně.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Liberecká výšina.
7: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
6: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
7: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
6: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
1: Je 16 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Inflace v Česku v červenci zrychlila na 1,7%, hlavně kvůli drahším pohonným hmotám. Naopak zlevňovaly potraviny, máslo bylo nejlevnější za 16 let, mléko pak od začátku sledování cen. Podle analytiků bude inflace v dalších měsících dál růst a na konci roku může dosáhnout až 3%. Lidé se mohou ve čtvrtek zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady od 13 hodin. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladu kolaboval. Západní Evropu čeká už pátá vlna veder letošního roku. Největší horko znovu zasáhne Francii. Teploty tam budou opět šplhat nad 40 stupňů. Země už letos překonala rekord v počtu tropických dnů. Francie se tak stává symbolem letošních mimořádných veder v Evropě. A jdeme na sport. 6 českých párů bude od středy startovat na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu ve Starých Jablonkách. V mužské kategorii se na polském písku představí dvojce Schweiner Trousil, Perušič s Javorokem a Šépka se Sedlákem. Mezi ženami se kvalifikovaly Nouši Firová s Meixnerovou, Svozilová se Štochlovou a sestry Pavelkovy.
12: Ploty, grily, sekačky.

0: Henderson, Rudimental a Alibi. Skvělou zprávou je, že my jako národ jsme optimisti, a to až 83% z nás, když jsme spokojeni se svým životem.
1: Říkají vědci.
0: Říkají vědci, protože...
1: Takže přátelé, pokud si nepřipadáte spokojení, tak jste... Jenom nevíte, že jste.
0: Přesně. Nemůžete přece patřit mezi těch zbylých 17%, který nejsou optimisti, že jo? To prostě neexistuje. Těch 17% není.
1: A víš, co je zajímavé, že američtí vědci zjistili, že není pravda všechno, co američtí vědci zjistili.
0: Aha. Kamarádi, skválně nám dejte vědět, jestli vy si předpokládáte, že vy jste optimisti.

0: Alex Warren dozněl éterem Hitrádia Kontakt a vy už jste si v Liberci mohli začít trošku všímat nových takových decentních, krásných ozdob, které se nám na různých místech objevují.
1: Je to tak, protože před námi je tradiční už pátý ročník sklářského festivalu, který nese název Crystal Valley Week, tentokrát 2026, s podtitulem Connecting Cultures, což znamená, Daniel to přeloží, protože ona si se mi dělá srandu kvůli mojí angličtině.
0: Connecting, úplně mi vypadlo to slovo, s tímhle jsi mě trošku...
1: Dostal jsem tě, Meissner.
0: Propojování kultur.
1: Je to tak, je to přesně tak. Ale přestože festival začíná až 24. srpna, tak už teď se můžete všímat, že už se některé instalace začínají objevovat. Už jsme vás tady na Hitrádiu Kontakt zvali do Liberecké botanické, kde se už teď objevili sklenění motýlci. A já jsem si dneska po cestě do rádia všiml, že už další z expozic se objevila... v ulici Pražská, děkuji za nápovědu, ale je to cesta, jak jdete z Fignerky prostě nahoru na náměstí, tak na Pražské už je vidět, je tam takový skleněný ze všech stran, taková vidrýna velká, kde už jsou teďka vystavené taky některé exponáty, no prostě čeká nás hromada nádherného skla, já se nemůžu dočkat prostě.
0: Na hromadě nádherných místek hlavně si užijete takovouhle krásu, krásnou podívanou, takže rozhodně si zapište do kalendářů 24 až 29 srpen, kdy se to všechno bude konat oficiálně a rozhodně třeba pořídíte i nějaký krásný šperky, protože sklo je nádherný prostě.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď!
3: Spoltex.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
6: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do lahví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec, Pavlovice.
7: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
8: Service Plus.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
12: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Přátelé, před námi je teďka taková skladba. Dneska to máme takové trošku sentimentální. Už jsme totiž mysleli na otce a dcery, taky máme a syny. A teď budeme myslet na takové jako zvláštní typy žen. Protože myslím si, že většina z nás, ať holek nebo kluku, tam teď vůbec nejde o nějakou romantiku, ale každý z nás podle mě zná aspoň jednu takovou, že takový jsou jenom, jako znám jenom jako ženský. Co je normálně v civilu prostě velmi zodpovědný rodič, člověk má úplně srovnaný život, maká, pracuje tohle a pak prostě má toho hajda a jde prostě a je totálně, jako když jde na mejdan nebo někde, tak se dokáže totálně spustit a je strašně jako divoká ta ženská a tohle. A já mám takovou kamarádku a na shodou okolností bere jako svoji hymnu Meredith Brooks, kterou máme teď právě jako v playlistu a mám to s ním mega spojené a myslím, že to je jako přesně jako výpovědní skladba o těchto lidech. Jsou takový podle mě někteří chlapi, já teda žádný takového neznám, protože chlapi, když už se většinou jako sklidní, tak jsou sklidnění jako celkově, ale vy holky tam u toho démona v sobě někde furt máte a umíte ho občas jako pustit ven, vyvenčit a zase ho schovat zpátky do klícky, jako to je skvělý.
1: Jo, rozhodně to máme v sobě, každopádně vy už určitě víte, že se jedná o Meredith Brooks a její Bitch. Kousek, který je tady pro vás přichystaný právě teď, tak se ho můžete pěkně zakřičet třeba.

0: Sunroof, Petr Hytra, Rádio Kontakt a my se společně pojďme podívat tentokrát na zámek Zákupy a to společně s naší Denčou.
1: Unikátní terasy zámku v Zákupech čeká obnova. Kraj schválil 10milionovou dotaci na přípravy. Proč a na co přesně peníze půjdou, dneska probereme s hejtmanem Martinem Půtou. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Pane hejtmane, Liberecký kraj podpoří obnovu barokních teras v areálu zámku Zákupy. Proč jste se rozhodli tenhle projekt finančně podpořit?
2: Zámek Zákupy patří mezi nejvýznamnější kulturní památky nejenom v Libereckém kraji, ale v rámci celé České republiky. Jeho stav není úplně ideální, český stát se o něho dlouhodobě nestaral a my chceme taky trochu ocenit to, že se ten přístup změnil, protože Národní památkový ústav v posledních letech investoval více než 360 milionů korun do obnovy barokních koníren, bude v té rekonstrukci pokračovat. Barokní terasovitá zahrada je dnes pro návštěvníky uzavřená, myslím, že je to velká škoda, byla to významná část předzámčí a proto jsme se rozhodli podpořit Národní památkový ústav částkou 10 milionů korun na přípravné práce.
1: Na co konkrétně budou krajské peníze využity?
2: Letos vznikne stavebně historický průzkum, příští rok na to naváže projektová dokumentace. My máme uzavřené memorandum s městem Zákupy a Národním památkovým ústavem. Národní památkový ústav se zavázal, že po dokončení projektové dokumentace zahájí rekonstrukci samotnou a zajistí na ni potřebné finanční prostředky. Je to vlastně taková motivační dohoda.
1: A co všechno bude obnova zahrnovat?
2: Projekt počítá s přípravou obnovy nádherných barokních teras, horní i dolní zahrady, historických opěrných zdí, vodního systému, včetně kašen, parkových úprav i restaurátorských pracích na zachovalé kamenné a sochařské výzdobě. Chceme obnovit tento jedinečný krajině architektonický celek a zpřístupnit ho návštěvníkům Zákupského zámku.
1: Tolik hejtman Martin Půta a obnova barokních teras na zámku Zákupy. Pane hejtmane, díky za rozhovor a nashledanou.
2: Nashledanou a všem přeji krásný letní den. Hitra.

0: Rychlostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Hele! Existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
3: Jo.
2: Jakej?
3: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
4: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
5: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
4: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
5: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
6: Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Později už tam budem.
8: Přestaň, štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky. CZ.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Kontakt jsme si užili kapelu Činásky a Láska a Data.
1: Já se musím přiznat, že jakožto člověk, kterého Činásky provází úplně celý život, tak zrovna Lásku a Data mám mega rád, protože je strašně libozvučný ten refrén. Byla to taková láska nestálá, byli spolu jen aby Data nestála. Je to strašně pěkně melodicky, to zní úplně tak hladí po duši. Je to prostě, mám jí rád tady. Jako, radši než ostatní, jo, obecně či dnesky rád.
0: Ale... Hladí ti to duši i uši, prostě.
1: Duši i uši.
0: Tak to má bejt. Mě ale pohladí duši další song, který tady máme. Offenbach a Be Mine, kousek, který já jsem osobně neslyšela hrozně dlouho. Ale strašně se na ní těším. Úplně to je takový to, že se vcítíš do toho, když jsem to poslouchala a já jsem lítala, věřím, někde venku a prostě tohle se to třeba hrálo na hřišti a tak podobně. Takže kamarádi, ať už děláte úplně cokoliv, právě teď, pojďte si tohle společně s námi užít. Offenbach, Be Mine.

0: Naprosto úžasný Coldplay a Feels Like I'm Falling in Love. Pár vteřin zbývá do 17. hodiny a to znamená, že jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servisy na severu Čech.
0: Pozor v Tanvaldu, v Palackého ulici, tady probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení.
1: A bacha, v Příchovicích u nájezdu na dálnici D10 bourala tady dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezen.
0: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Česko letos sužuje výrazné sucho. Množstvím srážek patří rok k nejhorším od roku 1961. Od začátku roku do 10. srpna spadlo v průměru jen 289 mm srážek, tedy 66% dlouhodobého normálu. Podle meteorologů se sucho letos dál prohlubuje. Zatímco loni se v létě srážkový deficit alespoň částečně zmírnil. A ceny ropy dál stoupají. Podle analytiků slábnou naděje na brzké vyřešení konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy a na znovu otevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčový pro přepravu ropy ze zemí kolem Perského zálivu. Medúzy zastavily 3 ze 6 bloků největší francouzské jaderné elektrárny. Mořští živočichové ucpali chladící systém. Výkon dalších bloků proto musel být snížen na polovinu. Francie kvůli vedrům a suchu omezuje výrobu elektřiny i v dalších jaderných elektrárnách. A na závěr kuriózní případ. Jedno chybějící podtržítko poslalo nevinného Kanaďana na 18 měsíců do vězení. Policie kvůli chybě v žádosti o data ze sociální sítě identifikovala jako podezřelého úplně jiného člověka. Odvolací soud v Novém Skotsku ho nakonec všech obvinění zprostil.
7: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
8: Zítra čekáme na severu většinou jasno, teploty se budou pohybovat od 4 až 20 až ke 27 stupňům a můžeme počítat se slabším promědlivým větrem.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt. S vámi stále Deňa Janečková, Jirka Krupica.
8: My se podíváme v téhle hodině do myšlenkových pochodů Čechů na dovolený, protože každý je má někde jinde, ale na jednom se shodujeme. Teď už se ale jdeme dát další skvělý pecky.
10: Před námi Shakira a její Zoo.
8: Takže si to pojďte užít a krásný odpoledne.

0: What is love? Hathaway, naprostá klasika, kterou si každý užíváme, a to i v úterý podvečer.
1: Denny, když teda míváš občas někdy možná trošku dovolenou, tak na co tak jako myslíš na dovči?
0: Na nic.
1: Že?
0: Já jsem strašně ráda, že vždycky můžu vypnout a třeba koukat jenom na to, jak se naráží voda do nějakých skal nebo prostě jenom do přírody.
1: Přemýšlím nad tím, co si dám jako další drink většinou.
0: No, nebo k večeři, kam půjdu, co si vezmu na sebe, něco takového. Prostě typický dovolenkový mindset.
1: Tak podle průzkumu Češi nejčastěji na dovolené přemýšlí o změně práce. Co z toho plyne, hlavně pro zaměstnavatele, nedávejte jim pro boha dovolenou, protože oni vám utečou. Jo, takhle jednoduchý to je prostě. U nás to naštěstí pochopili, tak dovču nemáme a nemáme čas nad tím jako přemýšlet.
0: Zase jako, pojďme si říct, že tu dovolenou jsme si my sami nevzali, protože jsme si ji nezaplatili a protože jsme prostě nevyrazili, každopádně jinak by nám ji asi jako možná i dovolili. Ale jo, je to risk pro všechny zaměstnavatele, takže bacha na to, pokud si někdo bude žádat o třeba dovolenou navíc, tak to...
1: To je smí, co tam jde dělat.
0: No nesmí prostě. Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Přátelé, podzim jako takovej se nám blíží. Listopad ještě úplně ne, ale podzim jako takový. Přežijeme ještě asi 86 vln veder a bude tady konečně podzim, kdy bude příjemných 31 prostě. A ten podzim můžeme, pokud ho úplně neadorujete tady tohle roční období, tak ho můžete strávit u televizní obrazovky, bude opravdu hodně moc na co koukat. Čeká nás po dvou letech další řada Stardance. Já jsem moc těším, já jsem jako super fan Stardance a tentokrát se komerční televize budou snažit Stardance jako překonkurovat. Těch reality show poběží hromada celý podzim a myslím si, že největší želízko v ohni, nebo největší konkurent Stardance bude Superstar, která začne už o měsíc dřív před Stardance, ale finále obou dvou soutěží bude možná i bude jako, píšou zatím na začátku prosince, v první půlce prosince, já věřím tomu, že to bude ve stejný den. To prostě bude třeba sobota, druhá sobota v prosinci.
1: Já se celkově těším samozřejmě i na Superstar, i na Stardance, ale na všechno, co ten podzim donese. Protože jestli je někdo, kdo v tom má jako fakt jako přehled, tak jsem to právě já.
0: Tak pojď, co budeš sledovat všechno?
1: Takže je to Love Island, potom to jsou Zrádci, kteří taky startují, potom to bude Masterchef, který taky startuje, no a potom samozřejmě připočítávám Superstar a ještě Stardance. Takže to je 5 různých pořadů na různý dny, kdy na to budu moct koukat a já budu nadšená. To je fakt jako, že jediný co, že v létě je taková ta jakoby, víš, odmlka, nemáš tolik na co koukat, no. Ale zároveň samozřejmě léto miluju, ale podzim, vždycky je na co koukat, takže já se na to
0: prostě
1: těším.
0: Prostě deka, horký čaj a reality show.
1: Budeme se těšit na to, až to tady budeme společně všechno probírat, to se těší ty.
0: To se těší denně.
2: Chrastava má před sebou jeden z nejživějších víkendů léta. Blíží se tradiční svatovavřinecká pouť, ale i další letní akce. Zatímco ve městě finišují důležité investice a chystají se další změny. Co všechno čeká Chrastavu v následujících týdnech, prozradil starosta Michal Canov. Na Hitrádiu Kontakt si to můžete poslechnout ve čtvrtek.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Otava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cyril a Stumbling In. A před námi Atomic Kitten, Whole Again, kousek, který je pohodový a mě to přivádí k tomu, že jestli třeba jste to právě vy, kdo si právě teď balí věci do kufru, abyste vyrazili na dovolenou přemýšlet nad tím, jestli změníte třeba povolání, tak tohle je kousek, který vám k tomu balení bude úplně krásně sednout.
1: Já jsem myslel, že řekneš, pokud se zrovna balíte věci a opouštíte svého partnera, tak vám tohle bude přesně k tomu balení.
0: Tak jako tak, rozhodně je to společnost, kterou potřebujete, takže si dejte hlasitost doprava a pojďte si to společně s námi užít. Tady jsou Atomic Kitten a taky Whole Again.

0: Ed Sheeran a jeho Old Phone, 5:45. To znamená, že zhruba 20 minut zbývá do večerního speciálu, který si dneska užijete opět s Káťou Pechovou.
1: Je to tak, přátelé, starší hity, které jsou tak nějak jako zůstávají s náma a nezrizíví časem, tak přesně ty si všechny dáme dneska na Hit Radio Kontakt.
0: Takže nezapomeňte ladit od 6 až do 9, 3 hoďky nabitý samýma skvělejma peckama a v té nejlepší společnosti budete právě na Hit Radio Kontakt. Za chvíli u nás Poetika nebo taky Linkin Park.
2: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
5: Liberecká výšina.
6: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
5: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
6: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
5: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Mariánské slavnosti Nový Bor 15. a 16. srpna. Řemeslný trh, atrakce, kolotoč, pouliční divadlo, parkour, hudba, Voxel a spol, Petr Luftner, Pavel Čadek a další. To jsou Mariánské slavnosti 15. a 16. srpna.
3: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Linkin Park a Lost jsou za námi a za vámi už je odpolední show pro úterní den.
1: Ano, krásně jste řekla pro úterní den, protože další je nachystána už na zítřek. Zítra, přátelé, máme strašně moc toho, co spolu probrat, protože zítra 12. srpna se stalo strašně moc historických událostí, na všechny koukneme a co je zajímavé, zítra se na 7 vteřin vypne gravitace údajně.
0: Zároveň zítra máme zatmění slunce a prostě máme zítra středu. To znamená, že se zítra překleneme do té lepší půlky týdne a budeme zase o krok blíž k víkendu. Já už ho vyhlížím teď. Já už ho vyhlížím už od neděle třeba.
1: Tak nás leďte zítra po 15. Čabas.
0: Zítra po 15. a teď už za chvilku Káťa Pechová a večerní speciál. Teď už Adele a Miles Smith.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor v Příšovicích. U nájezdu na D10 bourala dvě osobní auta a provoz je tam omezen. A pozor taky v Tanvaldu. V Palackého ulici probíhají práce na vozovce. Očekávejte omezení. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
4: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle krát.

0: vysavač je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
2: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
0: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hit Radio.

0: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 18. hodina, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Aplikace e-doklady projde před volbami velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce simulují zátěž jako při hlasování. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci dál zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda po dešti neodtekla hned pryč. Jaké kroky stát podniká, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
3: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích.
2: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale zásobou pro suché období. No a suché a horké počasí nepřeje ani růstu hub. Podle mykologů už minimálně do konce prázdnin neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých barevných hřibů, které lákají hlavně fotografy. Češi v Kolumbii by neměli cestovat do oblastí zasažených zemětřesením. Vyzvalo k tomu ministerstvo zahraničí. Na nouzovou linku se zatím žádný český občan v souvislosti s pondělními otřesy neobrátil. V cestovatelském systému Drost ministerstvo eviduje v Kolumbii 45 lidí.
4: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Čeká nás jasná, ale také chladnější noc. Teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů, v údolích na 5. Na jihu Moravy pak naměříme kolem 12. No a zítra bude slunečno, většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 22 až 25 a poukat bude mírný severní vítr.
5: Krásný večer, 3 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a před námi co? To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak doufám, že máte hezký úterní večer a hlavně, že vám ho společně s těmi hity ještě zlepším. Za chvilku nás čekají Moby nebo Prince, teď jsou tu ale Ace of Base, All That She Wants, tak jdem na to.

Prince v éteru Hitrádia, přeju vám všem krásný večer. Tak co, jaký máte úterý? Dobrý zatím, zvládáte? Prosím vás, důležitá poučka. Držte se za ruce. Tak co nejvíc, jak to půjde, jo? Protože držení za ruce, prosím pěkně, snižuje krevní tlak a léčí srdce. Podívejte se třeba na vidry, jo? Ty se držejí za tlapky furt, aby si neuplavali. A viděli jste někdy jako vidru brát prášky na tlak? Asi ne, že jo? Takže naprosto geniální. Pokud nemáte žádného milého nebo milou, tak chytněte třeba aspoň sklenku vínka, tam to bude podobné, ty účinky samozřejmě, ale musíte u toho mít ten slastný, láskyplný pocit. To ale asi nebude úplně problém, že? No a co nebude problém, to jsou další hity, právě teď Moby a Extreme Ways.

0: Rhythm of the Night, to je Korona v éteru Hit Radio. Krásný večer. A takhle, 11. srpen, jo. Léto se pomalu, ale fakt jako chýlí ke konci, to je strašné, jak to uteklo, jo. Mám na vás zásadní otázku. Pojďte mi napsat na 777-937-777, co máte ještě před sebou. V rámci takových těch letních aktivit, máte ještě nějaký plány? Můžeme se navzájem inspirovat, že jo. Já jsem třeba minulý týden šla na výšlap, bylo to super, skvělý, jen já teda neumím nikdy odhadnout, jak moc to převýšení bude náročný. Takže si řeknu, 500 metrů, pohoda. No a pak zjistíte, že jdete 5 kilometrů do kopce, jo. Ale pojďme si navzájem pozdílet nějaký plány, jo. Třeba to ještě někoho vyburcuje k nějaký zábavné aktivitě. Pište na 777-937-777, jaký máte plány. A já vám k tomu budu servírovat další skvělý hity. Michael Jackson, Scorpions nebo Emma Bunton už za chvilku.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matracezahubičku.cz.
2: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
3: Jo.
2: Jaký?
3: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
4: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
5: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
4: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
5: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Pohnout a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

What took you so long? Emma Bunton dohrává na Hit Radio. Krásný večer. No, ptala jsem se vás, jaký máte ještě plány na zbytek léta, tak píše třeba Martina, my právě balíme děti k babičce, takže pak plán jasný, nějaký ten úklid a hlavně odpočinek. Ale to je třeba výborný nápad, pokud můžete, tak podle mě ještě času dost, no to je poslat na chvilku, jo, takhle. Na převýchovu. Koudy píše, plány jsou jasný, zítra zatmění, od pátku festiák na Macháči a dokonce prázdnin i východ slunce na Sněžce. Jo, chválím, cením, chválím, možná i malinko závidím, tak to si moc užijte. No a Andy píše, nás čeká ještě dovolená naštěstí, už odpočítávám minuty a to jedeme až za týden, tak snad nám vyjde počasí. Jako bylo by to samozřejmě nefér, že jo, když teď furt hezky a pak najednou by pršelo, tak držíme Andy pěsti, ať to vyjde a ať ti jde to odpočítávání minut, no a vy, ať už máte jakýkoliv plán, tak prosím nás hlavně si to užijte. A ideálně společně s naším playlistem, právě teď tu Unlimited, Get Ready For This. Y'all ready for this?

0: Status quo, legendární věc In the Army Now, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a myslím si, že vás dokážu trošku rozhýbat. Nebo aspoň doufám, uvidíme, jo. Je mezi vámi někdo, kdo snad neviděl film Madagaskar? Jo, animák, zvířátka a hlavně jedna legendární postava, která prostě tak ráda trsá. To asi víte, že jo? Král Jelimán. Cože, chytáte se? To si totiž dáme už za malou chvíli a doufám, že vás to trošku nabudí. Real to real, I like to move it, na vás čeká.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
3: move it.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hezký večer, 7:00, my se společně dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No tak právě teď přicházejí Ricky Martin a Christina Aguilera, užijte si to.

Snow a Informer, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a jedna blbá zpráva, prosím vás, samozřejmě suchý, horký počasí, jo, tak čemu to nepřeje? Houbám, to je jasný. U nás je z toho strašný smutek, protože u nás v rodině jsou všichni houbaři a nemají co jít lovit, že jo, to je příšerný. Samozřejmě výhodu teď pociťují ti, kteří mají nasušeno, jo, já jsem se teď taky už doma ptala, jestli když tak pučej prej, tak je to dobrý. Pokud nemáte nasušeno a máte rádi houby, zkuste sousedy, jo, případně babičky, ty mývají většinou dědečkové taky. Jo, vozkoušejte. Co můžete teďkon poměrně potkat, jsou takový specifický barevné hřiby, jo, ale ty jsou prosím vás nejedlí. Takže ty jako můžete vyfotit, ale určitě je nejeste. Předpoklad, nebudou růst houby minimálně do konce prázdnin. No a budem doufat, že mezi tím se to podnebí se trošku zlepší a dočkáme se. No snad? Čeho se dočkáte určitě? To jsou další hity. Znalci už tuší, co se tady právě teď rozjíždí. Je to totiž legendární věc. Aha, a Take on Me. Tak si to užijte.

0: Off Alone, tohle je LSDJ v éteru Hit Rádia. Přeju vám všem hezký večer, krásný úterý, tak co, jak se máte? Já doufám, že dobře samozřejmě. No v ideálním případě, pokud to třeba není úplně perfektní, tak doufám, že songy, které tu pro vás mám, to zlepšej. Jo, protože je to vědecky podložený, hudba zlepšuje náladu. A třeba tohle? To by vás mohlo bavit. Roxette, Cyndi Lauper nebo Richard Miller už za chvilku.
1: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
2: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
1: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Richard Miller dohrává v éteru Hit Rádia a přeju krásný večer. No, prosím pěkně, dneska zásadní věc, protože tohoto dne, 11. srpna roku 1805, byla tady u nás potvrzená povinná školní docházka. Jo, takhle pěkně v létě, to je velmi příjemné, že jo? Prostě máte pohodu, jo, nic moc, pohodička, žádný stres a bum! Od teďka budeš 6 let pěkně vstávat, protože tehdy to bylo jenom od 6. do 12. roku, poslouchat a dělat domácí úkoly. Rakouský císařství, děkujeme moc, načasování úplně jak z učebnice dějepisu samozřejmě. Ano, je to ten okamžik, kdy se nám to zlomilo, jo, kdy do té doby to bylo, co se nenaučíš, to nemáš. Od té doby je to, co se nenaučíš, to tě rozhodně dožene za chvilku v písemce. Tak jestli vaše dítka zrovna teď prožívají ten moment, kdy už se to blíží, všude se šity, že jo, a tak, tak je můžete připomenout, že právě dneska je to hezké, velké výročí. Pet Shop Boys, New York City Boy právě teď za vámi.

0: Sam Brown a Stop. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer vám všem, díky, že i úterý trávíte s námi. Dáváme si spolu Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvilku navážeme. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, taky Era nebo Madonna, tak buďte s námi.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
3: Osmá hodina je tu, přeju krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a taky dál to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a právě teď Human League a Tell Me When. Jdem na to!

0: Pretenders a Brush in Pocket. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, velmi důležitá informace, prosím vás. Milovníci melounů, nastražte uši. A vy, co je třeba moc nemusíte, tak taky, protože tohle by vás mohlo přesvědčit o opaku. Opatrně s nimi teda, jo. Ale ukázalo se, že mají úplně stejné účinky jako Viagra. Takže, pánové, pokud se jich přejíte, můžete mít velký problém, nebo taky spousta radostí, že jo? Prodejci vodních melounů můžou rozhodně jásat. Ano, dámy, pokud právě píšete nákupní seznam, je mi jasný, že většina z vás tam dopsala meloun. Třikrát.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za

0: co? Zavrtěli jste se, Luna a Mambo Leo, posloucháte Hit Radio. No a my budeme pokračovat samozřejmě v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že si ten výlet do historie taky užíváte. A skvělý, to bude i za chvilku. Čeká nás třeba Lionel Richie, jo, legendární hlas, legendární vlasy. No a nebo tenhle pán. Nedávno byl v Česku Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, do vašich uší, už za chvilku.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Chantal Kreviačuk, posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a teďkon je sucho, to víme, jo, opravdu je po celém Česku sucho, je to velký problém, a čekáme všichni na déšť, předpokládám, tak to prostě je. Každopádně, zajímavá věc, v historii, jo, byl taky problém s vodou, tam teda to bylo spíš o tom, že často mohla být kontaminovaná, takže nebylo bezpečný samozřejmě tu vodu pít, jo, a proto se jako bezpečnější varianta k pitnému režimu vařilo pivo. No, to dává smysl, že jo? Je to podle mě velmi logické, tak já vás nechci navádět, jo? Ale vody je málo. Je potřeba s ní šetřit, tak nechám na vašem uvážení. Právě teď Junior Senior.

0: Another Brick in the Wall. To jsou Pink Floyd, vy jste s Hitrádiem, hezký večer. Blíží se pomalu, ale jistě, 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek pomalu loučím. Užijte si krásný zbytek úterý, slyšíme se společně i zítra, budu se na to moc těšit. Opět se společně ponoříme do tajů 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tahle pecka. Starship, Košín nebo Lucie. Ano, mějte se krásně, ahoj.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam reggae. Vyhrávej mužik.
7: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
1: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
1: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

edge of your knife.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato de la Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato de la Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
1: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu, víři v souběhu.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Ahoj holky, taky jdete na casting?
3: Já už to mám v kapse, bude ze mě sorbet.
2: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
4: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.

zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku. Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.